chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr od Buchlova věje. Prouzová čeká dítě, prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně,

chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém obleku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.

0: Noc plná hvězd.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
2: Pro boha, co zase?
1: No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem.
2: To je hodně hezký.
1: Já si myslím taky, že je to hodně hezký, vy.
2: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
1: Ona říkala, že nemá čas.
2: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
1: Že by nám chtěla udělat radost.
2: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
1: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím.
2: No a kdy to je?
1: No, ona říkala ve 8.
2: Ve 8, no tak to mám radost, teď je čtvrt na 7, než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
1: Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
2: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
1: Ale večeře mám taky hotovou, dělej.
2: No dobře, ale taky se musím oholit.
1: No tak díky, ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no,
2: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
1: No,
2: takhle člověk neví, náhodou v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
1: No, to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
2: No.
1: Já se s tebe zblázním.
2: Co je?
1: Namáčeš tu štětku do polivky.
2: Ježíši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
1: Dobrý vývar to byl. No. No, to už nikdo nemůže jíst.
2: No. Víš co? Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
1: Ty jsi vtipnej,
2: ale máš babušci a jes. No. To je celá večeře.
1: Ne, tady máš ještě hořčici a dělej.
2: A co bude jíst kluk, prosím tě, až se vrátí?
1: Na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě. Tak
2: já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
1: No a co mám asi tak dělat, no?
2: Přišívat knoflíčky a ne trajdat každý den. Podívat.
1: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
2: Jo, z hladu.
1: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
2: Ježiši Kristo!
1: Je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
2: Já jsem si pogriloval celou ruku.
1: A proč jsou tady dvě dírky?
2: No.
1: No tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
2: No,
1: zdržíš.
2: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
1: 24,50. 24,50. Hele, Karle, no. Mám si vzít ty černý šaty? Ty, co jsem měla poslední, jak jsi
2: byl. A jo.
1: Nebo ty hnědý.
2: No, klidně.
1: A nebo tyhle ty, co? Ne, počkej, tyhle ty, hele.
2: No. No jo, ty jsou prima. Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovou košili na sobě.
2: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
2: Ježiši Kriste,
1: ty jsi si ji vzal.
2: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodíš taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
2: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
1: Zapni mi to.
2: No já to zapnu. Počkej, nehej.
1: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
2: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na 8.
2: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Karliku, pozor. sedni si, sedni si. Teď máme klid. Karlo, klid. Je pár hodin. Podívej se, vám se prášek.
2: Prášek?
1: No jo, to na ti udělá dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
1: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
1: Já tady celý dny tak čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? No. Klid, do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se málem udusím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
1: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
1: Já jsem. Tohle?
3: Už je skoro.
1: Jo, ano.
3: Osmý, rozumíš?
1: Ne, počkej,
3: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
1: Tady, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
1: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
1: Ne, co?
2: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
1: No, jdou
2: já nevím,
1: napřed.
2: Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
1: Kale.
2: Co?
1: Sexy?
2: To tady v žádném případě, miláčku.
1: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
1: Legitimaci máš?
2: Jo, mám.
1: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
1: Máš, lístky máš?
2: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
2: Jistě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je... To
1: do ruky?
2: No to bych je v ty ruce musel mít.
1: Tak si jistý ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
1: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, kdy to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
2: neděje?
1: Je sem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
1: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
1: no
2: tak
1: vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste.
1: Co?
2: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: Noc s hvězdou.
1: Tadyhle ještě máš jeden item, který se ti třeba někam bude hodit, nebo místo něčeho jiného. Pro jistotu to zkrátka nahrávám. Poslyš, Jeníku, stran neužitečných znalostí. Ty přeci je sbíráš s oblibou a takový mě posíláš dokonce zprávy. Na pohlednicích výstřižky z novin českých o primátorovi Dittrichovi, o parnících, které se nemohou vypravit do Modřan, poněvadž je nízká voda a takovýhle věci. Tak v té souvislosti z Ameriky, jestli pak víš, že jenom o pár měsíců dřív než my slavila 60. výročí podzemní dráha New Yorkská, stařičký subway, to jsem se tuhle dozvěděl a dočetl jsem se v New York Times, já to tady mám, že 27. října 1904 starosta George B. McClellan, který byl notabene synem toho nepříjemného generála Lincolnovýho z války severu proti jihu, pamatuješ se na něj, ty po něm přece víš, to byl velice neúspěšný generál. A tak ten syn jeho byl starostou New Yorku roku 1904 a 27. října zahájil první cestu na tom subway, na tom samém subway, co jsme používali za starých časů, v 39. roce, když jsme bydleli na West Side, jestli se pamatuješ. A tak já tady mám fotografii toho pána, vypadá děsně slavnostně, má cylindr na hlavě, mladý člověk je to, fousy nemá ku podivu. A ve 2:35 vystřelil kanón dole, downtown u radnice a vyjelo se, starosta sám tedy byl u řídidel a zavedl proud do stroje pomocí stříbrné, čistě stříbrné páčky. To musela být báječná výprava. Všichni páni tam seděli v cylindrech a dámy v těch velikých kloboukách. A notabene, krásný detail, nějaký pan Belmont, který byl sběratel, tedy velikej boháč a sběratel závodních koní, ten měl dokonce, ten byl organizátorem toho IRT, víš, té první linky podzemní dráhy, a ten měl svůj vlastní privátní vagón tam, číslo 3344, a jmenoval se Miniola, ten vagón. Byl celý postavený z mahagonového dřeva a měl krásný, veliký, vycíděný okna, skrz který mohl tedy pan Belmont se svými hosty se dívat, jak se měnějí signály ze zelených na červený. A mezi tím, co dva číšníci připravovali večeři, tedy ve zvláštní kuchynce, která měla mimo jiné tedy zařízení grill na bifteky, dále takový ohřívací kamna a dokonce chladírnu na šampaňský. Tak si to představ, tu cestu, tu elegantní cestu podzemní dráhou, a když si představíš, jak vypadá podzemní dráha New Yorkská dneska, to peklo, ta pustina, tak jsem si myslel, že tento náhled, pohled do takzvané naší doby, jak jsme tomu říkali, že tě snad pobaví.

školní mládeži budou chtít ukázat ten stůl, u něhož básník verše psal, projedou marně města půl. Staví se v každý hospodě, kde unaveným poutníkům nalejvaj obyčejnej rum, protože básník bohužel

ceduly. Zde kdysi žil a pracoval ten a ten básník proslulý. A potom každej důchodce

ať se tam jedna zastaví, ten muž tam sedí, pije rum a nic neříká. Básník byl totiž v den svojí smrti až příliš, příliš mlád. Kolikrát se mu přísám Bůh, nechtělo pít a chtělo spát. Na jeho hrobě

nocí do tmy kráčím, za oprýskanou fasádou. Obušek na opasku vláčím, stejně jak pastě s návnadou.

0: Noc plná hvězd.
1: Co to je? To je manžel?
2: Vzpamatuj se. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Pro pána krále, kam zhoda?
1: Spadlo. Posledně kam spadlo.
2: Tam. Vezmiš, pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, povídám.
1: No to, prosím tě, tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to ráda! To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: Co je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vida! Vida, kdo by to byl? To je Ludvík!
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
1: Ahoj.
3: Co tu děláš?
1: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
3: Na čemu se chechtáš?
1: Ty se taky schutí zasměš, jen co si oblíknu saku, dovolíš?
3: A ty se nesměješ?
2: Já už jsem se nasmála. Až.
1: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
3: Co?
1: Mám to taky Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
1: Já jsem tady... Zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový, zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
3: No.
1: Příběh, veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víte?
2: No, popuká.
1: No ale proč si vlastně nesedneš? Ládíku, proč jsem přišli pohled?
3: No tak počkej, porád si mi ještě neřek, co si tady dělá pod tím kanapem, notabene takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku, ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude mi, myslím, nejlepší.
1: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
3: Já.
1: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Ne, už mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
2: Láďo, ale tě ho znám. Ty máš fantazii.
1: Ale jo.
3: No, jo?
1: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
3: Jo.
1: A v tom najednou přeci nechrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
3: Jo, manžel, ale že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
3: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
1: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, tak takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím.
1: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace, viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče. Jo.
3: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu popadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej,
1: no tak, to je napínavý. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hechtot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
1: No tak.
3: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
1: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy a s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako, chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
1: Nejen, že uvěřil, ještě se smál.
2: Ať vlastně byla celá situace zachráněna.
1: Mějte se moc krásně.
3: Poslechni, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
1: Jak myslíš?
3: No.
1: Z jaký situace?
3: No, když vstoupil ten manžel.
1: To byla... Kdy?
3: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
3: No s tamtím, s tím předevčerejším. No, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Ládo, taková choulostivá situace. Ty v tom hledáš logiku.
3: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí. Víš?
1: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
3: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
3: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
3: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se tak. Co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
1: No, to je fakt. Načo myslet věci, které vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
3: Vítě to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Že už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
3: No, dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
3: Proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by nikdo nevěřil.
3: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako? Co?
3: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš.
3: Ne.
1: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
3: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
3: No, někdo. Já. Možná, že ty. No, a on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
3: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
4: Uctivá pokladnost, uctivá paní.
3: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
5: Že budete vypovídat pravdu a nic než pravdu.

0: Vydržte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Váš nost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vašnosti, to je jen malé škrábnutí vašnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vašnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vašnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko, vašnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není, vašnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas, vašnosti, mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán, to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne, vašnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vašnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vašnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vašnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vašnosti, to není říznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude, vašnosti, těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale, vašnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčili leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vašnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vašnosti, to jen ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vašnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostra. Věřejí mě, vašnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš, ale že je Turek, Turek je nezád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale vašnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vašnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou, vašnosti, společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane, vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla, vašnosti, špička nosu, to byla jenom bradavička, ráčili. Mít, no, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení, vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít ty Taliáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu! No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím, to musí být, vašnosti, přeholit se musí, podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu, kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány, já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem v obvaz. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí, vašnosti, válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, ne, ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude, asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlo.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak jsme jeli do Châteauneuf-du-Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídl papež, jak název praví, papežské víno, že jo? Tam sídl papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacírství a ten za z toho a neuznávali se.
2: To je, tři papeže,
1: já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidějí. A ten právě jeden bydl v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. Ale dokonce kolem lidí, jak je známo. A tak tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů châteauneufských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětluju, tedy že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak přivolal slečnu nějakou, říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím skutečně poutníka, který narazil na svaté místo a ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala, já jsem řekl, a votre santé, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí, jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídám, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám dávám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví kořen vinné révy ze Châteauneuf-du-Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina. Ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru. Zvedl kufr a tam viděl na něj kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen vinné révy ze Châteauneuf-du-Pape. A ten celník na mě kouká a povídá, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a obojí už nemám. Vzpomínám někdy na oktávíny, vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
3: Když jste byl v Marseille, ochutnal jste bujabézu?
1: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byl teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
4: Dostali jsme chobotnice. Mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
1: Jo.
4: Žádný chobotnice.
1: Vepřový.
4: Vepřový.
1: A přitom to prase je ošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok. Protože ona ty pohyby, ono se to ekluje trošku, to vlnění těchto. Ještě máte nějaký dotaz?
3: Ještě jeden dotaz.
1: Tady se fajn sedí, no.
3: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině.
1: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině. No tak já se snažím ochutnat všude, kde co je zvláštního, ale nejpodivuhodnější jídlo jsem jedl v Libanonu, které je překrásné jako země, ale pozvali nás tam na večeři známí, a tedy Libanonci, a říkali, jestli chceme jíst evropsky nebo arabsky. A my jsme říkali, no jsme v Libanonu, tak libanonsky. Tak nám dali, tam je zvykem jíst třeba 23 chodů, to jsou takové misky, ne po sobě, nejbrž najednou. Přinesou asi 23, 25 misek, to jsou takové kaše, různě říká se tomu tahény, a to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. Ty placky se ulamují a z těch tahen se bere a to jeden druhý mu to podává přes stůl a rože ochutnej tohleto a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
5: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
1: No to ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví a jsou lidi, jsou na ně fanšbekři a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy. A bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš k tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to jde těžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
4: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
1: Jo, takhle dopravní. No tak já už jsem zažil kde co, já jsem třeba, jako mladý jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista a já jsem jezdil daleký tratě, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem měl právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, no? A kde jsou Beskydy?
4: Beskydy to vím.
1: To vím.
4: To jsou na Moravě.
1: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestu letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý oddíly jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašný na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi. A teď ležící velbloud, že ho člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby a teď ten velbloud leží a vstává tím způsobem, že napřed stane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Ne, to

0: noc s hvězdou.
1: A teď se těšte. Přečtu vám povídku, jak jsem se učil plavat. Jen si ještě trochu navlhčím rty.
2: Čehož já využím a seznámím vás s tím, co jsem chtěl tady vyjevit. Totiž, mnozí diváci se domnívají, že ve svých povídkách věrně popisujeme naše dětství a rodiny. Dovolte, abych se těchto rodin zastal. Je pravda, některé příhody, které popisujeme, jsme skutečně prožili, ale ani ty nevykreslujeme tak docela věrně. Ku příkladu Jóža z prvních tanečních, ta skutečně existovala. Ovšem, tančili jsme se Slávkem oba najednou, protože jeden by ji neutáhl. Ale povídka, jak jsem se učil plavat, ta opravdu je od začátku až do konce vymyšlená. Máš red na vlhčení?
1: Spodní i horní.
2: Tak spust.
1: Jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní mí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě Čubou do Hamburgu. Vlčkovi metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šatky vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali dále do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem března u řeky v místě, kde stál důchodcův houseboat. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme vlečem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Vlček hodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to je s čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody. Volaje, napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokr španěl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří doplácali přeci jen ke břehu, srážil je fanatický trenér za volání, že Hamburg je daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.
3: Posloucháte Stanici Hvězda.
2: A teď musí přijít podle klasických divadelních zákonů na scénu.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Přišlo jaro. Zem voněla, všecko začalo pučat a nalévat se. Vtáci švirinkali, kočky mňanžali na kálenicách, kouca nafukovala, šponovala na drvách, jak kdyby mu patřili všechny slépky v dědině, a muchy se honili kolem záchoda. No, všady plno lásky, jenom Janek Obrůčku byl smutný jak želva a chodil sám. Zanevřel na to hadží plémě od té doby, co ho ta putifarka Anža Lízačková tak hanebno zradila. Ale to už jsou 3 roky, zrada přebolela, už aj přestal zpívat svou zamilovanou. Ani žádný neví, co ňa bolí, ani ten pán doktor, co ňa hojí, bolí ňa hlavička, srdca polovička. No a protože čas je najlepší doktor a na bolavé srdce je najlepší lék, živočišné teplo a živý obklad, zahleděl sa jednu u muziky Marince Ohnicovej hluboko do očí. Třeba, že by jenom synkem chalupníka a Marinka z gruntu zahořala jak laterňa a svatý Antonínek sa na obláčku spokojeno šťúřil, že už zase dvě srdéčka ťukajú v jedném taktu. Nešťúřili sa ale starý Ohnica. Jedného dňa vleteli do izby jak tornádo, zabubnovali jak na prodaj drev a podali Marince ultimátum. Poď sem, ty opíco, odkdy sa slézá s tým schořem? A jak to, že ja o tem nic nevím, co? Jestli ťa z tú lúzu ešte jednu uhlédnu, až poznáš tatu, zrúbu ťa jak financ kozu. Takú žebrotu v baráku živit nebudu. Ženicha k tobě rovného ti dovedu já, rozuměláš? Nafúkli sa, že jim bombík od krku ufrnglaš za pec a s brbláním odešli z izby. Marinka chuďato zlaté bečala, nebylo s ňou řeči. Ohnica dali vědět Janečkovi, kdo porúča na grunte a připomenuli, že lestiho z jejich dcerů ještě někde nachytajú, tož ho rozkubnú jak daňovú upomínku a hodí ju přes plot. Ale jak už to bývá, co sa zakazuje, to najviac šmakuje. A hlavne, když jde o lásku. Ešte ten večer, ledva sa zmrklo, šústl šorec kolem zahrádky a z druhej strany sa přehúpl Janeček přes plot. Umlativne po starým ořechem sa zešli a horké slza mísili sa na vyšívaných kvietoch Janečkovej košule. Aj měsíček vlézl za mračno, lebo sa nemohl dívat na bolest těchto dvou mladých lidí. A dobře, že zaskoval, neviděl aspoň další ľudskou špatnost. Starý Ohnica, který dávali pozor, jak ostříš, vyběhli ze stínu a nemilosrdno švihali bičem do nešťastnej dvojice. Kolej, sakru a škrdých nadávek přitom padlo, to sa nedá říct. Janeček zatěl zuby, ale přemohl se jenom na chvílku. Slovácká krev zabůřila, ruka vyletěla jak šabla a Ohnica přeletěli přes Sečkovicu, kde ostali ležat a řvali jak pominutý. Janeček obtulil Marinku a kosárky jenom šustli nad plotem. Ohnica už věcej švíhat nemohli, lebo měli zlomenou ruku. U Ohnicu bylo tenkrát boží dopuštění a starí si všecku zlost vylévali na Marince tak, že už sa na to nedalo dívat. Nad humnama sa nesla smutná piesnička. Nad Mjavou sú dvě hviezdy jasné, u súsedu majú dívča krásné. Keď ho vidím, musím ho rekovat, sú chudobný, nesmím ho milovat. To Janeček sa pokúšal vyspívat svoju bolest. Starý Ohnica podali na Janečka žalobu a slubovali mu hroznú pomstu. Když byla trojica po delší době předvolaná k súdu, převelice sa pán súci divili, co to majú před sebou. Starý Ohnica v novém lajbli, hubu jak měsíček, veržinu v kútku a z každej strany jedného z mladých. Pán súci nahlédli do protokolu, potom na těch třech a pravili, No, počúvajte, když sa tak na vás dívám, to že nijak zúřivo nevypadáte a že byste sa chtěli súdit, no to už sa ani teplu nezdá.
2: A tož víte, pane Rado, povídaj Vondica, já to beru zpátky. Víte, tento, jak bych vám to pověděl, Janek je ináč dobré chlapisko. A já jsem také nebyl lepší. A potom budu stařečkem, víte? Marinka se stydlivo přikrývá vlňáčkem a Janeček ju hladí pohledem. Odcházají a stařeček praví u Janečkovi. Tož víš, Janku, však nic ve zlém. Ale byla to facka, jak když kůň kopne. Víte? Marinka se stydlivo přikrývá vlňáčkem a Janeček ju hladí pohledem. Odcházají a stařeček praví u Janečkovi. Tož víš, Janku, však nic ve zlém. Ale byla to facka, jak když kůň kopne.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den. Nehoda.
2: Já vím, sedněte si. Slečno, pište. A vy nám povězte, jak tomu došlo.
1: No, to mám prosím po matce.
2: Ona měla taky zlomenou ruku?
1: Ne, ona měla nehodu.
2: Prosím vás, a co se jí stalo?
1: Já nevím, vy jste o něčem slyšel?
2: No ne, počkejte, to byste mě řekl, že měla nehodu.
1: Ale, ne, nehoda byl můj otec.
2: To promiňte, tak jsme se srdečně zasmáhli, pane Nehodo.
1: Nehoda.
2: No a teď nám pěkně po pořádku povězte, jak došlo k vašemu úrazu. My si píšeme protokol, abychom měli podklady pro žalobu.
1: Ano, důsledek nedbalosti, pane doktore, upadl jsem na náledí.
2: Kde to bylo?
1: Na chodníku.
2: Ahleďme, a to mě enormně zajímá. Poslyšte, jestli jsem správně pochopil, tak ten chodník nebyl, co? Nebyl posypaný.
1: Nebyl.
2: Naopak se leskl.
1: Lesk se, ano.
2: Jako sklo.
1: Sklo se leskalo.
2: Přímo nebles, ano. Ano. Abyste šel za svou povinnost, nic zlého netušené, kdo jste uklouzl a způsobil si úraz, neníliš pravda?
1: Vy jste se díval?
2: Pouhá logická dedukce.
1: Mám zlomenou ruku a potlučenou hlavu.
2: Všechno pečlivě zapisujte, slečno. A vy buďte naprosto klidní, pane. Máte nárok na bolestné. To je jasný. Kolik byste požadoval?
1: No tak já nevím, já tak často nepadám, že to...
2: Napište, slečno, dejme tomu 2000. Jo, já je naučím sypat chodníky, mě tady.
1: Jo, no to jsem ani tolik nečekal, pane doktore, děkuji za pochopení.
2: Dostanete mnohem víc. Hlejte se, jak dlouho budete v pracovní neschopnosti?
1: No tak doktor mi předepsal 3 týdny, prozatím, pokud nevzniknou komplikace.
2: Výborně. Slečno, udělejte propočet ušlé mzdy, dejme tomu za 2 měsíce. Utrpěl jste ještě nějakou další škodu?
1: Ano, mám úplně zničený šatel, až se podívat, prosím, to je...
2: To já vidím, pane, vy jste úplný hastrát!
1: No, to jsou...
2: Strašák, kdo se tohle to? Tohle jim započítáme, pane, tohle jim započítáme, jestli spodní prádle, já vám za to ručím, že ten neposypaný chodník jim přijde set sakramentsky dráho.
1: Ovšem, to není všecko. Když jsem padal, tak jsem omylem porazil jednu paní, která měla v ruce síťovku.
2: Na tramvaj.
1: Ne, to spíš na nákup. A tou síťovkou, ve které byla marmeláda, zachytila o knoflík mýho raglánku a jak jsem padal, tak trhla a z mýho raglánku, prosím, zůstaly akorát záda a rukávy. Vypadá to spíš jako pelerinka, než se podívat, prosím.
3: Prosím, mám také zapsat ten raglán.
2: Samozřejmě, slečno, ti se budou divit, jak s nimi zacvičíme, pane. Já vám ručím za to, pane Nehoda, že budou sypat chodníky i v červenci.
1: Ano.
2: Měl jste ještě nějaké další nepříjemnosti?
1: No, měl, já nevím, jestli bych to měl, ale já totiž taky utrpěl.
2: Tak jen do to?
1: Morálně.
2: No vězdi!
1: No, já totiž jsem znemožněn před celým městem, no. Vypadám teďka jako...
2: Jako blbec!
1: No, jako blbec, úplně, no.
2: Jistě?
1: Zapište jako blbec.
2: Ano.
1: No. Totiž, abych to vysvětlil, víte, ona se tomu přichomitla manželka.
2: Ano.
1: A prohlásila před mnou svědky, že se dá se mnou rozvíst, protože se válím za bílýho dne na náměstí s cizí ženskou. No to budete si představit ten škandál!
2: To je strašná situace tohleto. A proto sáhneme k tvrdému postihu. Bylo jim za těžko vzít trochu písku, posypat chodník, tak budou s těma v korunách. Aha! Máte to zapsáno, slyšíte?
3: Ano, ano, paní doktore, mám. Bolestné činí 2000 korun, oblek 1200 korun, raglánek odhadují na 1500 korun.
2: Výborně.
3: Ušlá mzda cirka 2500 korun.
2: Fajn. Přihoďte tam ještě manipulační poplatek 300 korun a 200 korun za nesypání chodníku. Tak, teď budu, vážený pane Nehodo, sypat, až se z nich bude kouřit.
1: To bych...
2: Pardon, kolik to dělá dohromady, slečno?
3: Cirka 8000 korun.
2: No, doufám, že budete spokojen.
1: No, to bych nebral ani kdybych krát, pane doktore. Já vám děkuji za pochopení.
2: A jdete se, pořádek musí být, příteli. Na to jsou paragrafy, to je úplně
1: jasné. Já se loučím, nashledanou, děkuji.
2: Jo, počkejte, ještě moment, pane Nehodo. Na to hlavní bychom zapomněli. Helejte se, kde se vám to stalo? Tedy před kterým domem jste uklouzl?
1: No, před vaší advokátní poradnou. No, proto jsem sem přišel. Před vaší advokátní?
2: A...
1: Proto jsem tady.
2: A to...
1: Vám je špatně?
2: Tak, vydá. Poslyšte. Ale víte, že ta pelerinka vám velice sluší?
4: Ten pokoj, prosím vás.
2: Ne, já bych řekl, že je taková jako modní novinka. Škrtněte ji, slečno, v tom se dá ještě chodit.
1: Ale prosím vás, do práce myslíte, nebo...
2: Ne, tak na chatě, na zahradě, v lese a tak dále. A propos, A propo, kdy pak se vám stala ta nehoda, pane nehodo?
1: To mohlo být tak kolem 10. hodiny, přibližně.
2: Aha. Vy máte zajisté zimní dovolenou, že?
1: Ne, to já nemám dovolenou, ne, já jsem si odskočil z úřadu, řekl bych taková maličká pochůzečka.
2: Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej Víte, milí pane, že tahle fakta dost podstatně mění vaši situaci.
1: Jak to?
2: No jo, sypat, to by se vám hodilo, víte. Jenže vy nemáte národ ani na bolestný člověče. No, víte, že mi vás líto.
1: No co ten neposypaný chodník?
2: To je právě to, že jste upadl v nevhodnou dobu. No ne, potom si se takhle cestou z práce, že ano, to by byl veselější pád. Ovšem, upadnout uprostřed pracovní doby v 10 dopoledne, pane, to nebudeme sypat my, ale naopak vy!
1: Ale já byl na služební pokusce.
2: A proč pak jste se nám válel před naší advokátní poradnou, že jsem tak smělý?
1: No, protože jsem z místního národního výboru kontroloval, jestli jsou posypané chodníky.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta být

když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: noc s hvězdou.
1: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
2: No.
1: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
2: Ale co bys... co bysme tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
1: ano,
2: ale hezky celým tělem.
1: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
2: Jo, takhle. Vy myslíte jako hlavou. No prosím,
1: hlavou, ano.
2: Zkusme to. To už trpíte?
1: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
2: No tak potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
1: Já už se můžu uvolnit.
2: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
1: Kdo to říkal?
2: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
1: Ale prosím,
2: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prvě vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, ano. jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gaben,
1: a, jistě, že
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál. Naposledy, la la la, la la la, la la la. La la la.
1: Je pátá ráno.
2: Posloucháte Hvězdu.
1: Tady Hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49-tníci z doby velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.
1: Jo, zlato

0: noc s hvězdou.
1: Přes jenom jak si tuzemské nebe vidět je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou jako
2: jiný. Ovšem, vy myslíte svéráznou jak si stran toho vyšívání svéráznost nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru.
1: He?
2: V průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, a ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně
2: dokonce.
1: Ovšem,
2: ovšem. Mm-hmm. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: Ano, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět, co která zem nám skýtá, tuto, tu tam, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezmeme tu kterou zem, například takové Norsko, co by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty fjordy.
2: Fjordy, ne. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dněprostrohodě.
2: No, prostě parašutisti zapustili ponorky do Třeboně. Najednou lovějí rybník, něco se hází v síti, pane, a...
1: Ona je to pětikilová ponorka.
2: A jo, pětikilová, co taková ponorka jikernáč, ta má někdy i tři pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpedka. Vaňha přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když to nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, le front populaire.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volmeš tedy pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebe mí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Dreimal nein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je slovan.
1: Ale zase je tu otrava, že my chcem svý nebe mít aspoň trošku doprava.

0: na tom zatím je Velká Británie. Ta určitě v nebi má své kolonie.
1: Zbývá jen vyřešit poslední complication, jak si v nebi udrží splendid isolation.
0: Buddhisti,
1: křesťani,
0: Židi,
1: Mohamedáni
0: dělí se
1: o nebe.
0: But the real Englishman is a perfect gentleman.

0: Angličan, všude má pořádek rád, vidí v nebi britský protektorát. Poslední rok ve Francii byl veliký šum, když se uklidnil ten šum, objevil se Blum.
1: Začal dušit do stolu svou zaťatou pěstí, jenom v lidovém nebi je naše štěstí.
0: Citoyen, camarade, messieurs, dames, soyons tous frères, vive le front populaire, seul le front populaire. Mais voyons donc, c'est bien clair, vois le ciel.

0: každý člověk své nebe svým způsobem vidí. Za co jeden bojuje,
1: druhý se stydí.
0: Někdo vidí v nebi jenom práci, mír a klid.
1: Někdo zase prostředek, jak balamutit lid. Silný jak Goliát, volám vás všechny na stráž.

Ústavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co ztratí.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prostě... je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna. No.
2: Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůhulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhulála.
1: No to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele!
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Radši vědět, kde ten pan Kulhe bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, víte? Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
2: To byste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
2: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
2: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nacvaknuto.
1: To je fraktura.
2: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: No, to jste si nalomil na chodníku.
2: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
2: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
1: Jak to?
2: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
2: Tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový různý deprese.
2: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No,
2: na to,
1: jo. No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko, já jsem pil pořád mlíko.
2: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Ne, hned když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě strašně důležitá,
2: tak.
1: Ale taky je důležitá střídmost
2: tak.
1: Ve stravě a hlavně pití, střídmost.
2: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porák polehává.
2: Ne, nemocná?
1: Ne, lína.
2: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
2: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
2: A teprve pak jste usnul?
1: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
2: to je.
3: Kolik vás tu ještě je?
2: Dobrý den, sestřičko.
3: Dobrý.
2: Vlastně sestro.
3: Vám něco chybí?
2: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
3: A chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
3: A jak je starý?
1: 160 let.
3: To je on?
2: Já nejsem dolar.
3: Já jsem... Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
3: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
2: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
3: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
2: Ježi, prosím, já nejsem syn, já mám syna v písku, on je prosím.

veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost si na odhod.

představit mu a pár ran do obličeje, ránu kolenem, od země do břicha, injekční stříkačka s benzínem, srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí

0: pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.
1: Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník,

ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Znění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača,

křesťané prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus, z nejhorší špeluňky jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že slunce pravděpodobně zapadá za

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Ty, kdo pověsil buben na kliku? Nevídáno. Dragon netroubí.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, bodal, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Ideální fotoaparát pro mladé začátečníky je Korta. Celokovová komora pro svitkový film šíře 60 mm na formát obrázků 6x6.
5: Korta poslouží k poznání základních principů fotografování pro začátečníka a jako první fotoaparát pro mládež.
6: Korta je dárek za vysvědčení pro děti a dětem do pionýrského tábora.
5: Korta vyžaduje jednoduchou obsluhu a má jen dvě clonové hodnoty, promírné a prudké slunce.
4: Korta fotografuje ostře bez nastavování od 3 metrů do nekonečna.
7: Kortou můžete fotografovat i doma. Lze k němu připojit fotoblesk.
8: Uměli to, že? I my to umíme.
9: I my to umíme.
10: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: tohle města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastní kmotr mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hvězda.
1: Vše to ne v snách a život kolem z těch jen dole v tmách kol ohně slyšet smích tam srdce všem jen spokojeně.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

slípek jdeš v noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: i na venek, zpátky do trenek.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
2: Na stránkách protiprout.info

kolejí. Neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pepíka Tonda pracuje na staveništi. Pepík tam nechá ležet lopatu a napíše na ní křídou. Toníku, přines mě tu lopatu sebou, já jsem na ní zapomněl. Tonda to čte, smaže to a napíše na to křídou. Tu lopatu ti nemůžu přinést, já jsem ji neviděl.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat, ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte. Rádi vám poradíme při vašem výběru.
5: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni do

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

slyšet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: společnost. Kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý dům slavil skoro do rána party a druhý den jde paní Nováková k sousedce a říká: paní Bulková, prosím vás, já bych jen ráda, kdybyste mě zas vrátila tu žehličku, ten vypinač a mýho manžela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

bolestně snímají ma z něj. A zakrývají tvár raz mě a potom sebe, kým hledám presný tvar, sám o vodě a chlebe.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriku. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.

0: na Husara.
1: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
0: Už si to píšu. A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
3: Můj pradědeček měl pár grošovaných koní a všechny cesty světa málem znal. Však dřív, než dojel do Rakous, tak mu narost plnovous.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

Toptal se doma každý den pod vrstvou prachu Beethoven. A Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

0: bylo dál.
1: Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

싫어. 딴 거. 담, 담 dole c'è c'è niezzo muselo zustat. Aspoň trochu hudby. Byla přece ta krásná. Vzpomínejte.

kupec na rohu maličký zapadlý krám. Čtu známá jména na hřbetech knih, v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není, kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Vydržte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představit mi odplouvají do dála. Co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

vidíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Zbaváš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jde pan po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: s tebou.
1: Proč bychom se neměli po pohřebním veselí? Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. Sardinky a

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

chlapíka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak mi dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

0: My všemi nejlíp je mi s Milou, s mopedem.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: je 1 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

s vám, já znám tu zemi, znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseník, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javor.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: Jeden malíř, který potřebuje modelku k obrazu, vede tuto do svého ateliéru a ona mu po cestě říká: mistře, já jsem slyšel, že vy jste takovej zhýralec a pořádáte ve vašem ateliéru orgie. Já doufám, že to nebudou jenom pomluvy.
2: Bezpečí stanice Hvězda.

Zvudým. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, Pianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

nebe mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

potěšeně na poplach zvoní. Chystá se tam párek slušovických koní. Z domovských kopelí dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

0: Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prej zkoumaj převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu. Slušovice. Přednedávnem vypustili slušovice zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

jaro je zas. Jenom já nejsem tím, co jsem byl loni v ten čas. Ptal jsem se, kdo je, že zajitra

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: V poslední době jsem několikrát přemýšlel o životě a došel jsem k názoru, že o život se dá přijít všelijak, ale nejlépe sešlostí věkem.
5: Ovšem, sešlost tedy se dá regulovat a
4: neboli
5: řídit.
4: Všecko se dá regulovat neboli řídit.
5: Ano, ano, nejenom sešlost.
4: I ostatní věci, ale těm nerozumíme.
5: Ne, těm ne.
4: Tolik jako sešlost.
5: Ne, a dělám, co dělám, tak já tomu nerozumím.
4: Tedy ale... cévy například, cévy mohou být, jak se patří.
5: A nebo sešly.
4: A nebo sešly.
5: Je, taková ano. Sešlá céva, to je vám běda. Je tedy nepružná, neohebná, padá z ní omítka balkóny. A jak pak si má potom protékat
4: krvní? No vůbec na kudy taky, kudy by oběh obíhal.
5: Oběh krevní, že ano, no kudy.
4: Kudy by obíhal oběh.
5: No kudy, musel by, já, když je taková ceva je zacpaná, jsou tam usazeniny, které bych vám mohl i latinsky pojmenovat.
4: No radši ne, nač posluchače mást přílišním odbornictvím.
5: Ano, nač.
4: Na to nejsou zvědaví.
5: A ani nejsou zvyklí na odbornictví.
4: Když máte takové sešlé cévy v nohou, no to vás teda potěš, pám.
5: A to má co těšit?
4: No to. No,
5: je to co si...
4: Kudy chodíte náře?
5: To je náře, samo sebou máte v nich usazeniny. A právě tím usazeninami se třeba zabrání.
4: Ale čím?
5: No čím, kyselinami. Kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích.
4: A nejvíce v sojovém a podzemnicovém
5: ano,
4: oleji.
5: Ano, v podzemnicovém ano, a sojovém ano. Oleji jsou kyseliny, jejichž latinským názvem vás nebudu poslouchat.
4: Ne, zůstaňme u češtiny.
5: Nebudu vás

0: Máš.
1: Más, nemaťme.
0: Ne.
1: Přesto si to však pamatujte, až půjdete kupovat omastek.
0: Ano.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A pivo.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 14. června si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Metodia I., patriarchu konstantinopolského. Nejde o soluňského svatého Metoděje, apoštola Slovanů, ale o významného obhájce úcty ke svatým obrazům v dobách obrazoborectví. Narodil se v bohaté rodině v sicilských Syrakusách a jako mladík odešel studovat do Konstantinopole. Později vstoupil do kláštera Chenolakos v Bitínii, který už dnes neexistuje. Jako horlivý zastánce uctívání obrazů, čili ikonodúlie, tvrdě zaplatil za své přesvědčení. Obrazoborecký císař Michael II. Ho dal uvěznit a poté poslal do vyhnanství na ostrov Antigoní v Propontidě. Dnes jsou to Prinčské ostrovy, turecky Aladar, a leží v Marmarském moři nedaleko Istanbulu. Do Konstantinopole se směl vrátit teprve roku 829 po nástupu císařova syna na trůn. Léta strádání věnoval Metodius duchovní práci. Psal homílie, básnické kánony a hagiografická díla, mimo jiné životy Teofana Vyznavače a mučedníka Eutymia ze Sard. Jeho hodina přišla po smrti posledního obrazoboreckého císaře Teofila. Císařovna regentka Teodora dala na radu ministra Teoktista sesadit dosavadního patriarchu Jana VII. Gramatika a roku 843 ustanovila konstantinopolským patriarchou právě Metoděje. Jeho velikost spočívá v tom, že svým nepřátelům odpustil a zbloudilé jemně přiváděl na správnou cestu. 11. března 843 se v Konstantinopoli sešel synod, jehož cílem a výsledkem bylo obnovení úcty k obrazům, která je dodnes jedním z pilířů pravoslavné církve. Tato slavná chvíle tedy vešla do dějin jako triumf pravoslaví. Úctu obrazům svědců a Ježíše Krista však prokazuje i katolická církev, byť učí, že je skrze ně uctíván jejich prototyp, tedy světec sám. Svatého Metoděje však každopádně uctívají církve obě, pravoslavná i katolická. Pane Ježíši Kriste, pravý Bože a pravý člověče, ty jsi nám ve svém vtělení ukázal viditelnou tvář neviditelného Otce. Na přímluvu svatého Metoděje, vyznavače a patriarchy, jenž neohroženě hájil úctu k tvému svatému obrazu i obrazům tvých svatých. Dej nám pevnost ve víře, statečnost v protivenstvích a srdce, které tě s láskou poznává a vyznává. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzat steluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden čeč, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Vytrfiči, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špina. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes černý.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on,

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje.

vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I holky z mě

chutí, z cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Třesky, plesky, točíme desky. Českokrumlovská bílá paní, tví duchové v hradu řádí.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Utři slzy, chtěj se smát.
3: Bílá dívko, buď tu zdráva.

0: Velikonoční den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Už jste slyšeli?
4: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
3: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.

0: www.pivohusar.cz.
1: Oběd připravíte v rychlosti, máte-li osvědčený robot, který vám pomáhá při práci. Potřebujete něco ušlehat, mísit těsto, umlít maso nebo oškrabat brambory? To vše za vás udělá robot. Nezbytný je také mlýnek na kávu, který kávu velmi jemně umele.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noc

na tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen. Praha je zlatá.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

tluče tvoje srdce, Kristýnko, tobě samo nebe slétlo dolící. Jak jsi krásná, moje Kristýnko, jak je hladná.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, o něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlap ulice.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá v televizi hlasatel k soutěžícímu. Říká, tak já vám blahopřeju k vám vyhrané cestě do Jižní Ameriky. No a jestliže teď zodpovíte i další těžkou otázku, můžete vyhrát i cestu zpátky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: posloucháte stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Žil kdys kdec chlap. Dá se říct, též muž, či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. No, a on krad ten chlap. Krad, co moh, a kde moh, zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen havost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jím třás chlad, vstal a chtěl jít dál. Leč měl hlad, jedby a pil, spíš pil, jen mít zač. Měl red jak trout. Vždyť dá se jít na lup, i když jeden, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte. Je tu zlý pes. Zlý pes? A to se mám bát? To snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej. Křik, zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán. Je to už kmet a řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč, než pes spolk prst, než kmet se vzmoh. Chlap skrz sklep jde ven, tam, co je vchod, je schod a u něj hůl spíš kyj. Kmet se chtěl prát, leč kyj je kyj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes rval dál, rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap pot a krev má spěch, děd si cpat, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž a chce znát, kdo tu chtěl krást a kde je náš děd. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj a přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž, než je bok, tam, kde měl kolt a jak stisk, kolt štěk, bank, bank. Chlap jel a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď, a jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh, tam, co je hvost, chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řek děd, kdo zná líp kraj, kdo zná sturost. Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řek děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sed pod strom, kůň mu zdech, pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu splis vzal dech i krev. Chtěl být dál, leč čím dál tím míň má sil. Je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spat zpět na strom a popni se svez na zem. Les jak plas rval mech i vřes, jak táh trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí i sluch mu stich. Chce však pryč tam, kde je svět a kde je jasné tma. Přec, kde je tma, je smrt. Zas fit jen mít čas, chléb a sůl a džbán. Mohl bych být živ, živ líp. Pes štěk a po něm hned hlas. Rekčul krev, běž za ním. Kam štve? Křik hoch. Tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal jen pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. Co s ním? Už nic. Konec.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nikosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kdepak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet, a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět, Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

s dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

útulek v porobě, v salaších ciziny bylo mé spáti. Opuštěn volal jsem, pane můj, po tobě,

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili o útěchu.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny, zhasnou svět.

veze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení zebe.

chtěl akord na kytaru, tančila jen pro mě Mario. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal vermut přes citron. V očích oheň plál,

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Žižkovem počítat. Nejkrásnější broní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Záměry, které kníže pojal, osedlali ho vždy do té míry, že neviděl a neslyšel, co se kolem děje. Jestliže se rozhodl odcestovat, můžeme vzít jet na to, že prosadí svou. Na počátku března onoho roku konal se v Paříži ruský sjezd, jakých je na tucty, ale kníže si vzal do hlavy, že se ho zúčastní. Chtěl tam číst svůj plukovní deník? Asi ve 3 hodiny zaklepal někdo na Alexejovi dveře. Kníže neodpovídal, ale ta lehká ruka klepe tak dlouho, až je kníže pohnut a zeptá se, kdo to je. Já, praví Kitty, já s Marcelem. Alexej vpouští děti sněžnou výčitkou, proč se neozvali dříve, a Marcel, šťasten jako andělé, vrhá se mu do náruče. Já a Kitty jsme připraveni jít s vámi, praví. Mám starou pokrývku, dodává po chviličce mlčení, a v té pokrývce je svázáno všechno, co potřebuji. A já, díky ty, vám nebudu rovněž překážet. Byli si oba tak jisti svou věcí, že se ani jeden z nich nezeptal, vezme-li je kníže sebou. To jim bylo dočista samozřejmé. Já, který se poněkud vyznám bez pádech poblázněných myslí, jsem tehdy uhadoval, že s Marcelem ani s Kitty není vše v pořádku. A co chvíli jsem přecházel tu podle dveří Alexejových, tu mimo světnice našich slečen. Moji přátelé nesetrvali u Alexeje Nikolajeviče dlouho. Za okamžik zřel jsem je vycházeti, zaraženy a mlčící. Marcel se loudal, počítaje okenní tabulky, a Kitty šla se sklopenou hlavou. To vše mě utvrdilo v domnění, že se na něčem smluvili. Ale na čem? Lámal jsem si tím hlavu a co tak přemýšlím, zastře mi někdo ze zadu oči. Byla to Ellen a nevzdalujíc prsty z mých víček, pravila, že z hlouby duše opětuje mou lásku a že mě bude čekat dnes o 12. v knihovně. Škouc to odběhla, nežádajíc si odpovědi. Viděl jsem s podivením, že se stydí, a bylo mi to tak divné, jako bych potkal létajícího lva, či, aby přirovnání lépe sedělo, létající skot. Aspoň kdybych mohl rozřešit případ s dětmi. Ale co jsem měl dělat? Svěřit se Michaele či panu Stoklasovi? Než jsem se vzpamatoval, byla již Ellen v prachu a Kitty zatím doběhla k slečně Michaele. Je 3:30 a sestřičky spolu rozmlouvají. Tatínek, pravila Kitty, mě považuje za malé dítě a mluví se mnou, jako bych neměla rozum. Tatínek, odpověděla Michaela, tatínek a já, právě tak jako Sizan a Ellen, nechce nic jiného, než aby sdělala to, co dělají děti tvého věku. A co dělají? Myslíš, že chodí ve dne v noci s francouzštinou? Myslíš, že se dočista nic nezmění mezi 10. a 14. rokem? Chtěla bych dělat, co se mi líbí, dodala po chvíli. Chtěla bych vidět něco z toho, co jsem slyšela vypravovat knížete. Ach tak, odvětila Michaela, užívajíc poprvé názviska, které jí samu zraňovalo. Baron Prášil. To si neměla říkat, odpověděla Kitty. Od těch dob, co ti hlupáci stropili s knížetem onen hanebný žert, mám ho mnohem radši. Všimla jsi, že se nebránil? Ano, ty a já si myslíme, že je to vznešený člověk, odpověděla Michaela. Ale víš, co o něm vypravují ostatní? Že je to podvodník. Kdybys byla starší, porozuměla bys mi lépe. Ale přece jen ti musím říct, že má kníže všelijaké pletky. Teď mi říkala Sizán o Kornelii. Slyšela prý, že plukovník odjede a vyhrkly jí slzy. Co slyšela? Kdy odjede? Vyrazila ze sebe Kitty a její tvář bledla víc a víc. Myslím, odpověděla Michaela, sledujíc svou myšlenku a nechávajíc v této rozhodné chvíli sestřičku bez povšimnutí, myslím, že odjede zítra. Ale Sizán se bude po knížeti rovněž stýskat. Když mi vypravovala o Kornelii, měla dočista jiný hlas.
a dívala se přitom z okna. Já, pravila opět Kitty, jsem si dávno myslela, že ho má ráda. Za této rozmluvy byla mladší sestra přijata do cechu panen a do družiny dívek, kde se mluví o láskách, kde sněží nádherná slova a lesknou se milostné hvězdy. Obě sestřičky se přibližovaly k sobě tak blízko, jako milenci. Obě měly týž hlas. Jejich láska se podobala lampě postavené mezi dvěma zrcadly. Odlesk odpovídal odlesku a ubíhající obraz se ztrácel v nezměrnosti prostor. Kitty se stala dívkou.

0: Podoba slečen Stoklasových se rozplývá v navečerním světle a vidím opět plukovníka. Otvírá Váňovi, který se zastavil na 3 kroky před ním v postoji, jejž předpisuje vojenský mrav. Kníže si ho po svém způsobu nevšímá a utahuje přes kinavaku. Konečně pokyne. Mluv, povídá jeho posunek. Co chceš a proč jsi sem přišel?
1: Já, vaše prevoschoditelstvo, jsem zaslechl, že dnes o půlnoci chcete odjet.
0: Ano.
1: Pane plukovníku, praví opět Váňa. Potkal jsem Marcela, nesl uzlíček slečny Kitty. To je malé děvče, vaše prevoschoditelstvo. Možná, že někde v Rusku, nebo v Paříži, nebo jinde na světě máte takovou dceru.
0: O tom teď nebudeme mluvit.
2: Sotva to kníže dořekl, začala se třást Váňovi čelist. Utírá si pot a mluví dál.
1: Pane, kdybyste mi za neposlušnost uložil trest delší, než budu živ, neposlechnu a budu mluvit a řeknu to každému. Já vím, že jste unášel slečny z domova. Já vím, jak potom plakávali a psali pořád psanička. Moc dobře si pamatuju na jednu, která se jmenovala Olga. A o té druhé taky vím. Její rodiče za vámi přijeli do Černovic. Otec té slečny stál na chodbě. Vy jste byli zavřený v pokoji a já jsem mu musel říct, že tam nemá co hledat. Potom jsem toho člověka ještě 2x od těch dob viděl. Nikdy jsem mu nic neřekl a on se mě vyptával a prosil jako malý dítě.
2: Když popadla Váňu zlá, Alexej Nikolajevič nebýval na něho příliš přísný. Ale Váňa nepřestával, prosil, vyhrožoval a vedl si jako smyslu zbavený. Kníže se tedy rozkřikl a vyrazil se sluhou dveře. Táhlo k 5. V ten čas bývá v kratochvíli pokoj a mír. Lokajové si zalezou někam do koutka, náš pán usíná při četbě novin, slečna Michaela píše dopisy nebo listuje v nějaké knize. Dnes je vše to tam. Přecházím na své stráži a slyším, jak někde za rohem utíká po špičkách Marcel, slyším bručícího Váňu, šeptání, neklid, vření, nepokoj. Zastavil jsem se u okna, sleduje let vran, je štáhli do polí. Náš kraj se v tu dobu zbavoval sněhu. Tálo a vál vlahý vítr. Před mým oknem se zvolna pohybovaly haluze buku a tento pohyb, či krásný den, mi vnukal pokoj a naději, že všechno dobře skončí. Ze svého zadumání jsem vzhlédl k cestě a tu všecek vyděšen vidím přecházeti svého Holanďana. Jak jsem na něho mohl zapomenout? Byla ve mně malá dušička. Ještě chvíli jsem postál, nevěda, co mám dělat, ale potom jsem se obrátil na podpatku a běžím dolů. Hnal jsem se jako vítr a hryzal jsem si ret. Podařilo se mi proplést se chodbami a již jsem byl málem na vnitřním nádvoří, tu však jsem za sebou zaslechl kroky stejně spěšné, jako byly mé vlastní. Kníže jen tak bez kabátu, ale s nahajkou a zajisté s pistolemi se hnal za mnou. Spero, děl, uchopiv mě za rukáv. Je zde, vrátil se. Kdo, řekl jsem předstíraje lhostejnost. Co zas máte? Co vás zas drží? A co vám přiletělo přes nos?
1: Ta stvůra Angličan, odvětil míjeje mě.
2: Pane, vykřikl jsem a skokem jsem se odstl po jeho boku. Je-li tomu tak, půjdu s vámi. Běželi jsme jako 2 ohaři, ale můj drobný klopítavý klus nemohl knížeti nikterak postačit. Pan Heyliden se na nás díval s úžasem. Domnívám se, že se zprvu polekal, vyda knížete mávatě zaběhu důdkami, ale shlédnuv, jak se v zatáčce vynořuje i má postava, sňal klobouk z hlavy a ukláněl se, dovolávaje se obyčejů vzdělaného světa. Bylo mi úzko, když jsem viděl, že jeho levice je opět přitisknuta k hrudníku a že mi tedy přináší desky kroniky. Jeho neohrabaný a nenápadný pohyb mi připomínal zlodějíčka, jenž posmejčil bochník. Fí, řekl jsem si, v jakých nemotorných rukách jsem se to odstal. Věru nechybí, než aby mu stoklasová vazba vypadla spod paží, jako se to přiházívá ve třetím aktu příslovečných veseloher. Díval jsem se z knížete na Holanďana, z Holanďana na knížete a otevíral jsem na prázdno hubu. Alexejovi se zdálo moje prodlévání trochu dlouhé a pustil se do věci po svém způsobu.
1: Hola, vy strašáku do zelí, co zde okouníte? Kdo vás posílá k mým vratům? Dejte si pozor, ať vám nevypráskám celé příbuzenstvo.
2: Pan Heiliden chtěl namítnout ti, že knížeti pranic nerozumí, ale Alexej ho nepustil ke slovu.
1: Za chvilku, děl, ti to bude jasné. Znáš Lustiga? Ne? Bylo by mi milejší, kdyby ses nedělal takovou vránou, ale rozhoduj se podle libosti.
2: Ne, pane knihovníku, řekl poté Holanďan, žádám vás, abyste řekl, co o mně víte. Slyšel jsem, že do Holanďanova hlasu vstupuje úpěnlivost a že se bude co nejdříve vyznávat jako čarodějnice na útrpném právu. Bylo mi z toho dvojnásob horko a ze všech sil jsem hledal záminku zmizet. Milosti, řekl jsem knížeti, pán, s nímž mluvíte, se jmenuje Heiliden a není to ničema, ale učenec. Vyskytuje se v našem kraji již hezkých pár měsíců, studuje fresky ve Zlaté koruně a pranic nedbá na to, co se vás týká. Mohu vás ujistit, že jste prohloupil, mluvě s ním tak nakvašeně.
1: Ty spratku, vykřikl kníže. Myslíš, že nevím o psaní, které si mu poslal?
2: Pan Heiliden si poopravil pod kabátem balík, který již hrozil vypadnouti, a volal pána Boha za svědka pro svou poctivost. Kníže ho zatím přeměřil od hlavy k patě. Viděl jsem, že se jeho pohled zastavuje tam, kde nešťastné břemeno vzdouvalo Holanďanův plášť. Viděl jsem, že jeho ruka poklepává na osudné desky. Kdož ví, co měl kníže Alexej v Anglii za účty? Kdož ví, co to bylo vlastně za ptáčka? Chuďas Holanďan. Možná, že byl proti Alexandru Nikolajeviči učiněné nevinátko. Ale nic na plat. Vazba, kterou skrýval pod kabátem, a strach, jejž dovedl tak špatně tajiti, činili jej podezřelejším, než drápy činí satana. Litoval jsem, že nemohu pro něho nic udělat. Kníže jej ujal za ruku a odváděl ho, řka, že si spolu ještě promluví o společných známých.
1: Já, pravil ušklebuje se ohavným smíchem, znám ledacos, co oživí tvou paměť.
2: Nezbývalo, než abych se vrátil. Učinil jsem to rád. Pánové se vzdalovali, měříce se kosými pohledy a já s hlavou obrácenou dozadu jsem klopítal domů.

0: Ve Vratech Kratochvíle jsem se setkal se svým pánem. Neměl jsem v úmyslu dát se s ním do řeči, ale regent mě zavolal. Šli jsme podle sebe a Stoklasův pohled se vyhýbal mému, byl nejistý a těkavý. Zdálo se mi, že můj pán rovněž jinak mluví než jindy, že se přemáhá, že má něco za lubem. Zdálo se mi, že mě chytá za rukáv a slyšel jsem již slovo, které má zaznít. Srdce mi tlouklo a jakási slina zlodějů lpěla na kořeni mého jazyka. Nemohl jsem pohnout rukou. Všechny mé údy byly obtíženy a v koutku oka mi blýskal obraz, jejž jsem zahlédl, aniž jsem jej viděl. Byl to četník? Prahl jsem zvědět, co mi to skáče před očima. A přece jsem se nemohl ohlédnout. Každý máme své slabé chvilky, pane, řekl regent. A já jsem přisvědčil. Mohl bych mluvit určitěji, děl opět Stoklasa. Ale říkává se moudrému na pověz. Škato odvedl mě do knihovny a jel se mi vykládat, jak smýšlí o knížeti. Mluvil velmi zvolna a jeho myšlenky, podobny státci, šly úzkou lávkou jeho jazyka. Nechápu, jak se to stalo, že jsem aspoň za této řeči nenabyl staré nenucenosti. Bylo mi stále nevolno a čekal jsem, že se každou chvíli objeví ve dveřích Holanďan či přilbice Četníkova. Kníže Alexej u nás strávil málem 3 měsíce, pokračoval můj pán. A mohu říci, že jsem ho rád viděl, ale záleží mi na tom, aby odešel tak, jak bývá zvykem a neodváděl slečnu Sizán. Chci vás požádat o jakousi službu. Oddechl jsem si a poslouchal jsem již s mnohem větší chutí. To si dám líbit, řekl jsem sám sobě. To je z brusu onačejší pořízení, vždyť ten halama sahá i do kapsy. V skutku Stoklasa vytahoval svou znamenitou prkenici a jal se před mými zraky rozkládat sladkým pohybem obchodníků s obilím své stovky. Teď šla naše rozmluva ráz na ráz. Slečna Ellen mi řekla cosi o vztazích své francouzské přítelkyně k plukovníkovi. Skotka si není jista, půjde-li kníže sám. Zdá se jí, že Sizán naznačuje cosi o výpovědi. Na ta slova se mé ubohé srdce dalo znovu do běhu. Porozuměl jsem, že mě Stoklasa zaplétá do kuplířského kousku a ztrativ na okamžik schopnost ovládat se, spustil jsem chvějícím se hlasem. Máte pravdu. Slečna Sizán miluje plukovníka a provdá se za něho v Paříži.
1: Spoléhám na vás, odvětil regent, přicházeje mlčky mé sdělení. Spoléhám na vaši pomoc. Odevzdejte mu tyto peníze.
0: Škato podal mi Stoklasa několik bankovek.
1: Chci na vás 2 věci. Požádejte knížete, aby odjel ještě dnes a nabídněte mu půjčku.
0: Jsem si jist, odpověděl jsem, že ji nepřijme, jakkoliv smrdí krejcarem.
1: Právě z toho důvodu chci, abyste mu nabídl peníze vy. Myslím, že od vás mu přijdou vhod.
0: Proč si můj pán tak počínal? Na tu otázku mohu odpovědět jen přibližně. Ten starý opelichaný kohout snad nemohl snést myšlenku, že kníže bude čekat, až vyprší lhůta, po kterou je slečna Sizán vázána setrvat na Kratochvíli, aby s ní potom odjel do Francie. Domníval se, že kníže počítá se slečněnými úsporami a že chce cestovat na její útraty. Byl rozhodnut zdržet podle smlouvy Sizán celý měsíc a vkládaje do mých rukou peníze, chtěl poskytnout knížeti možnost cestovat na vlastní vrub. Záměry mého pána, ať již vycházely z pohnutek ušlechtilých či hanebných, se mi teď zdály celkem prospěšné. Projevil jsem tedy ochotu učinit vše, co si regent žádal.
1: Dobrá, řekl mi na to Stoklasa, ale dříve, než nabídneme Prášilovi peníze, Prosím vás, abyste laskavě zavolal slečnu Ellen a znovu se jí na všechno vyptal. Nejsem si jist, že jsem správně rozuměl.
0: Hledal jsem tedy Skotku a zastihnuv ji v jejím pokoji, děl jsem k ní toto. Nešťastnice, jakých neprozřetelností se to dopouštíte? Jaký mrav jste to k nám vnesla? Proč jste neuvážila, co svým donašečstvím způsobíte? Syzán se vám svěří s tajemstvím a vy je vyzvoníte? To je má zlatá hanebnost.
1: Ach, odvětila mi Ellen, zatímco její tvář přelétl výraz úlevy. Jak jsem ráda, že nemáš příčiny být se mnou nespokojen. Slečna Syzán mě žádala, abych řekla, že se chystá vrátit se domů. Přečetla mi jakýsi dopis a znovu opakovala, abych se o té věci zmínila před panem Stoklasou.
0: Políbil jsem Ellen, prosej za odpuštění, a tu mě přivinula ke svým skotským jadrům, opakujíc, že mě miluje. Její hlas mi připomínal volání hospodyněk, které zvou k obědu, volajíce s utěrkou v ruce, holá, je čas, polévka je na stole.
1: Potom jsem se vrátil k panu Stoklasovi. Pane, řekl jsem, zaujímá je místo jako člověk, který se nemá čeho obávat, pane, měl jste pravdu. Syzán vám ještě dnes řekne, že odchází a požádá vás o propuštění z úvazku učitelky. Dostala dopis.
0: Rozmyslil jsem si to, odpověděl Stoklasa, pohrávaje si s jakýmsi předmětem, jenž se podobal brašně.
1: Díval jsem se na svého pána s pocitem schovívavé účasti, neboť jsem si myslel, že je do Syzán trochu zamilován.
0: Usmíval jsem se, cítě účast s tímto boháčem, a měl jsem sto chutí ho povzbudit nějakým tím no, vždyť bude zase dobře. Ale v tom, v té prokleté chvilince jsem zahlédl, že si můj pán hraje s deskami strženými z jeho české kroniky. Můj úsměv zmizel. Jazyk se mi přilepil na patro a v mých prsou hřímal.
1: Pan Stoklasa se na mě díval úkosem a skončil rozmluvuška, že by si přál projít jednou knihovnu se seznamem v ruce. Potom pohodil desky a odešel, nesvěřiv mi peníze určené knížeti. Sotva se zavřeli za mým pánem dveře, vrhl jsem se k vazbě a tu jsem na ní shledal stopy plukovníkova nože, jenž mezi vrstvou kůže a dřeva hledal listinu či tajný rozkaz nepřátel. Snažil jsem se objasnit si, jakou cestou se dostaly nešťastné desky do regentových rukou. Zradil mě Holanďan? Byl bych rád přehlédl, co se stalo, a vrhl jsem se k oknu tisk na předmět svého trápení na prsa. Po Heilidenovi nebylo ani památky. Byl jsem bezradný, byl jsem hotov chytit se čehokoliv. Tu v síni zazněly přicházející kroky. Poznal jsem podle cinkání ostruh knížete. Domyslil jsem si, že ho provází Marcel. Vyběhl jsem za nimi, chtěl požádat ji o vysvětlení, ale kníže mi zasyčel do tváře kletbu. Naštěstí příliš pospíchal a nemohl se zabývat výplatou. Viděl jsem, jak s chvatem mizí v záhybu chodby, jak se Marcel ke mně obrací. Zvedal jsem skleslé ruku ke klice, když se chlapec rozběhl k mým dveřím. Pane Bernarde, zašeptal mi do ucha. Nemohl jsem knížeti zabránit, aby tu věc nedal panu Stoklasovi. Nemá ani tušení.
0: O čem mluvíš, hochu? Otázal jsem se. Znamená je, že se mnou točí svět. Co to blábolíš? Kníže vzal tomu cizímu člověku vaši knihu.
1: Víš, jaká je to kniha? Víš, odkud je?
0: Vydechl jsem mezi dvěma zámrazy horka.
1: Vím, odtušil s maličkými rozpaky lokaje, jenž vás přistihl, když si barvíte vousy.

Nastal večer před útěkem barona Prášila a má tíseň se zvětšuje. Slyším rychlé cupitání slečny Kornélie, cvakání širokého podpatku staré Veroniky, běh po špičkách a lehký střevíc Marcelův. Lovím mezi těmi zvuky krok slečny Suzanne a stokrát jsem se již zmýlil. Francouzka zůstala ve svém pokoji. Zavírá se, ale můj duch dlí po jejím boku. Myslím na ní, myslím na Marcela. A náhle si uvědomuji, že je má krádež snad vyzrazena. Snad ano, snad ne. Tato nejistota mě pudí, abych se otázal Ellen. Jdu za ní. Hle, píše do Skotska, že jsme se zasnoubili. Vstává, obrací se ke mně a na její tváři se stkví prostěnký úsměv. Je bezstarostná, tichá, skromná a pod její kropenatou kůží houstne ruměnec, jenž se prodere k světlu. Položil jsem ruku na její dopis řka, že je mi na 1000 honů vzdáleno to, co sleduje. Měl jsem 100 chutí roztrhat papír a převrhnout její kalamář. Ale je bezstarostná, tichá, skromná a pod její kropenatou kůží houstne ruměnec, jenž se prodere k světlu. Položil jsem ruku na její dopis řka, že je mi na 1000 honů vzdáleno to, co sleduje. Měl jsem 100 chutí roztrhat papír a převrhnout její kalamář. Ale...

Odešlu dopis třeba za týden a vyplním datum podle tvé vůle. Řkouc to, upravuje si šátek ze síťované tkaniny, jenž se jí svezl z ramene a pokračuje v usmívání. Vtírá se mi asi 5 přirovnání, která mi tehdy prolétla hlavou. A stejný počet odmítavých výrazů, jimž nebylo, jak náleží, porozuměno. Ale to vše tvoří vedlejší řadu vypravování. Nechci teď nic víc, než postavit ti před vaše oči pokornou slečnu, která má vůli dovésti dnes či zítra svou věc do konce. Sebe bych rád ukázal popuzeného, naslouchajícího, co se kde šustne, zblázněného, vyjeveného, zkrátka takového, jak jsem tehdy byl. Neschopen sledovat jednu myšlenku, jednu starost, jednu bázeň. Sizan, Kitty a Marcel, kníže, Holanďan a četník se mi honili hlavou. Ach, představte si mě s rukama na skráních a se škubající se kůží nad obočím, jak stojím před skotským úsměvem. Představte si, že ze střílen jeho zubů na mě vane dech milenčin a já, že odpovídám: hlupačko, nevíš nic o jeho české kronice? Nevíš nic o tom Holomkovi z Amsterdamu nebo o knížeti? Mluvila jsi se Stoklasou? Jestliže jste někdy stáli tváří v tvář člověku, s ním se určitě nedorozumíte. A jestliže jste někdy pocítili bezradnost svého jazyka, bude vám snadno mě politovat. Běda nešťastným milencům, běda tomuto národu, vynořujícímu se jako Venuše s cudným posunkem, běda jim, nuďasům, nechcou již rotmistry nebo advokáty. Běda jim a přeběda nám, kteří posloucháme, jak jeden z nich si odpískává závěr milostné skladby. Je to advokát. Je to náš právní zástupce s bradou přitaženou k límci. Má před ústy pěst a dívá se do země. To ne v rozpacích, hryže si krátké vlásky na hřbetě své pravice a naslouchá slečně Michaele. Vyjevil jí svůj znamenitý cit a dostal košem. Ach, kdo vypoví palčivost urážky, kterou advokát zakouší? Michaela je dojata svou ušlechtilostí a má pláč na krajíčku. Co si s nimi počneme? Co když spustí moldánky? Ne, advokát si otře orosené čelo a změní postoj. Jsme zachráněni, neboť jak hnul nohou, zapraskalo mu silně v kloubech, kde se záhy usídlí dna. Tato rána nás vrací do chlapácké tělesnosti. Advokát se ukloní, jeho licou si se pohnou ubohým polknutím na prázdno a chuďas maže rovnou k Stoklasovi. Zatím já, ubohý Bernard z pera, se řítím do schodů a pádím po chodbách. Chci mluvit s knížetem a kašlu již na opatrnost. Hledal jsem ho v kanceláři, byl jsem v kuchyni a nyní buším na každé dveře volaje: Alexej Nikolajeviči! Konečně jsem ho dopadl. Konečně mohu vysypat své otázky. Mluvím, mluvím, mluvím a utírám si nos prsty. Kdyby můj zrak mohl proniknout stropem, viděl bych nad sebou advokáta ve stejných poměrech. Stojí před Stoklasou, drží v ruce kapesník a praví, že se dožívá nevděku. Jaká schoda, neboť já pro lásku boží jsem právě zapřísáhl knížete, aby mě neoplácel zlým. Už je mezi námi konec, odpoví mi na to kníže. Ty jsi, Bernarde, věděl, že ten chlap chodí okolo kratochvíle. Znal jsi jeho jméno a ani slovíčkem ses o tom nezmínil. Naopak, když jsem s ním měl účtovat, zadržoval si mě a činil si všechno možné, abych se s ním nesetkal. Dříve než domluví, dříve než se zmohu na odpověď, otvírá si opatrový žhubu pan Stoklasa a řve na plné kolo. Rád bych ulovil aspoň slovíčko. Ale v tom mi již křičí do ucha kníže. Slyšíš? Povídá. Chci se s tebou rozloučit. Kdož ví, budeme-li mít ti příležitost stisknout ti si později ruku. Zbohem, Spero. Ještě okamžik, řekl jsem,

0: vsunuje svůj střevíc mezi práh a veřej. Proč jste dal onu knihu Stoklasovi? Proč jste mě chtěl přivést do Úzkých?
1: Ach, odpověděl Alexej, začínám té věci rozumět. To byla odměna pro tebe, že jsi opisoval pro Angličana můj deník.
0: Cítím, jak se mi v tomto nedorozumění rozplývá mozek. Cítím, jak šplíchá uvnitř mé hlavy jako břečka v poloprázdném soudku. Cítím, že jsem zešílel. Je tma, někde v nádvoří se budí nové hlasy, slyším Marcela a pak se zhroutí mřka. Kníže, ukradl jsem ty desky v knihovně. Tolik trpkosti pro nic za nic, Jářku, dostal jsem za to 800 váků a už jsou v pekle. Ale můj přítel se směje a praví mi na uklidněnou.
1: Dobrá, řekni svému Angličanu, že jedu ráno o 10. do Budějovic a odtud do Vídně. To je vše, co pro tebe mohu udělat. Snad ti ještě něco doplatí.
0: Potom umlká, rád by zavřel, ale moje noha mu brání.
1: Ty zrádče, pravý kníže. Hlídej, nehni se od mého prahu, čiň všechno, co chceš. Nakonec ti přece uniknu. Uniknu vám. Uniknu vám.
0: Nejsem již mocen slova. Strhnu křik, buším na dveře a prosím knížete, aby se vzpamatoval.

0: Pozor, začíná život mladé třídy, jež je obdařena šviháctvím, penězi a hodinkami na zápěstí. Uvidíte, jak se má k světu. O koho jde? No to dá rozum, že o regenta s advokátem. Ale k věci, k věci. Hle, 785 jisker, které vrhá jehlice pana Stoklasy, a hle, jak on sám se stkví. Naproti němu stojí advokát a mluví zalikajícím se hlasem. Chuďas, předvídal správně, že mu ta prožluklá tíseň v krku zkazí oslovení a že bude méně výmluvný, než by si přál. Odkašlává si a vyne kolem ukazováku kapesník. Mějte pozor na tu zakaboněnou tvář s odleskem čestnosti a pozor na podobu, jež mě s ním spojuje.
1: Dejte mi svatý pokoj, pravý regent. Nemohu za Michaelu. Nemíchejte dvě věci dohromady. Proč jste mě štval proti panu Jakubovi? Proč jste nás rozkmotřil s Charouskem? Jaké jste to měl plány? Měl jsem neštěstí, že jste se právě vy ujal mé věci.
0: To jsem zvědav, jak z toho vyváznete.
1: Jak? Seskupili jsme družstvo, je schváleno.
0: To je obcházení zákona.
1: Ne, to je naplňování zákona. Vidím, že nemohu od vás očekávat nic než urážky. To je vše, co jste mi chtěl říci?
0: Ještě slovíčko. Vzdávám svou při. Jsem u vás naposled. Za chvilku padne prvá nadávka. Ale můj pán zvedá již kapesník a troubí k ústupu. Tento náhlý a truchlivý zvuk mě budí k životu. Visel jsem doposud na klice Alexejových dveří, ale vstávám a můj přítel mě zve dovnitř.
1: Krato chvíle, pravil, když jsme si odpustili svá provinění. Krato chvíle není vesmír. Pojď se mnou. Na cestu. Na cestu, opakuje, když se byl vrhl do lenožky. Na cestu, jdi do třetice a chválí život uprostřed hvozdů. Stát na pokraji lesa, když vane silný vítr. Tlouci se v dubinách, osychat, mrznout, bloudit, hladovět, mít dobrou naději a důvěřovat světu, to není k zahození. Co tě však čeká tady? Tahačky se soudem.
0: Co čím myslíte?
1: Co? Odpověděl kníže. Vždyť jsi mi sám řekl, že máš na svědomí nějaký nekalý kousek.
0: Alexej Nikolajevič ode mne ustoupil na tři kroky. Považuje mě ještě za zrádce? Přiznává, že nejsem o nic špatnější než ostatní? Věří, že jsem odcizil knihu, či je stále nakloněn přidržeti se nesmyslu s vyzvědači? Zříká se mne? Bude opakovat vyzvání, abych jej následoval? Či mnou pohrdá? Je snad něco lepšího? Proč se na něho dívám do takové výše? Pravda, vnukl mi jakési opojení, ale nyní je v koncích. Ani on, ani já nemůžeme již prodlužovat ti staré kouzlo. Chtěl bych slyšet ti, že se obává, jako se bojím já, že prchá poražen, že zašel příliš daleko ve své hře, že ukradl Marcela a Cézanne a že je chce vrátit, neboť na konci jeho bludů nejsou leč nové lži a nové podvody. Chtěl bych zvědět, co je to za člověka, kam půjde, čeho se odváží. Jaké výčitky ho přemohou a co ho bude strašit? Neboť vládna opět jasným rozumem, nemohu uvěřit, že prchá před vyzvědači nebo před Stoklasou. Poznávám, že se bojí, má strach. Můj bože, jak si oddychne, maje za sebou naše pahorky a živou lásku dětí. Vidím toho Tatrmana, jak prchá opuštěn se schlíblýma ušima. Vidím jej zrazena odvahou a zatajujícího zbytek své dovednosti, aby se ztratil někde na předměstí. Musí být sám, neboť ti příliš živí hlupáčkové, jimž strojil úklady, berou doslova jeho vznět a štvali by ho tam, kam nikdy nevkročí. Ne, konec starých časů, příteli. Konec cestám a konec hledání. Konec tajemství, za nímž následuje statistika zločinnosti. Jsme na tom stejně. Kdybych si ale mohl vybrat,
1: Sáhnu přece jen raději po vlastním údělu, neboť já ve své zbabilosti se zmohu aspoň na jedno. Přiznám se, že jsem sprostý zloděj. Mohu si odsedět trest a potom někde za humny vypláznout na svého pána jazyk. A co zbývá tobě? Nic, nesmysly. Nová kratochvíle, jiný pán Stoklasa a jiný Marcel. Až se k tobě přimkne, až bude chtít žít po tvém boku, až pocítíš zuby své milenky mimo lože a světnici lásky, vezmeš zas do zaječích ty špatný básníku.
0: Nemohl jsem se zdržet, abych něco ze svých úvah neřekl nahlas.
1: Dobrá, odpověděl mi kníže. Chceš se vzpírat tomu, v co věříš. Chceš mě oklamat jistotami, které nemáš a jichž nenalezneš. Tím hůře pro tebe, lháři. Mluvíš nepravdu a rád by ses vrátil tam, kde jsem.
0: Škato uvazoval plukovník řemeny na svých vacích.
1: Nechme toho, odpověděl jsem. Znamená je, že tyto rozmluvy nemají konce.
0: Nechme toho, kníže. A raději mi řekněte, kde vězí Váňa. Proč vám nepomáhá?
1: Váňa je zavřen, děl plukovník. Odpikává si trest, který jsem mu naměřil.
0: Aha, nechce se mu opustit plné hrnce.
1: Právě tak jako tobě, řekl kníže. Shledávám, že mezi vámi dvěma je více podobnosti, než se na první pohled zdá.

Pod okny vybuchuje motor. To odjíždí advokát. Má naražený klobouk a dopíná si plášť. Tiskne páku, vrhá pohled k oknu slečny Michaely a opakuje si klid, klid, klid. Je unaven a touží po posteli. Ach, těšte se vy lidé z okolí, že odchází z kratochvíle vrácen spravedlivé věci malorolníků. Jeho vůz se rozjíždí, houká a vítr, jenž letí za komolou zádí jeho šestiválce, zvedne list papíru. Zbohem, nemáme si co říci, pane. V ohbí cesty bude se mu ohlédnouti na kratochvíli, jejíž okna už svítí. V hloubce temnoty uzří svůj obraz na pozadí zámku. Věnujme tomuto zrcadlení špetku pozornosti. Světla našich oken prolomila v některých místnostech jeho podobiznu tak, že se zdá, jako by stavba byla uvnitř jeho hlavy. Není to znamenitá hříčka? Ale spěchejme dál. Je 8. Doktor Pustina si hladí licousy a přišlápne rychlostní páku. Doznívá poslední úder 8. Kitty, svazujíc si raneček, pohledne na hodiny a zaváhá. Je čas promluvit s Marcelem. Je svrchovaný čas. Proč tedy skládá slečna ruce do klína? Rozhodla se jít za knížetem? Avšak věc se snáze řekne, než provede. Bylo jí zatěžko hleděti na předměty, s nimiž se měla rozloučit. Vyhlédla oknem na pohybující se vrcholky topolů a noc jí svlažovala oči. Nač myslila? Obtížnost cesty, táj, noc, kočár, který je již povytažen z kolny, strach a to, co dospělým brání, aby vykročili, ona rozumnost, jež praví, že na konci všech vzpour je pokání, ji povzbuzovala. Ano, ano, ano, praví svým pochybám. Půjdu. Michaela, otec, přátelé, kteří se na ně dívali jako na děvčátko. Vždycky špatně snášela jejich starostlivost. Cítí nutkání a závazek prásknouti za sebou dveřmi. Zítra, opakuje sama sobě, najdou mou postel nedotčenu a na okně bude ležet psaní Michaele. Zmíním se jen maličko o tom, co bylo, než jsem dospěla. Rozdám své věci a v té spojitosti oslovím tatínka, protože se mnou mluvíval právě jen o tom, co mi koupí a co potřebuji. Potom mu budu přát štěstí a zdraví, aby si nemyslel, že jsem nevděčná. Na konci toho dopisu napíšu pár řádek slečně Suzanne. Já vím, že je zamilována do Alexeje Nikolajeviče a že jí to bude líto. Skouc to, jela se Kitty přemýšlet, jak jí osloví a co řekne, aby jí nespůsobila hoře. Napíši jí, pravila vposled, milá přítelkyně, a řeknu, že kníže chtěl odejít tajně, aby jí nezarmoutil. Kitty se ještě rozmýšlí a potom se dá do psaní. Milá přítelkyně, nehněvejte se na mě, dnes v noci odejdu.

0: Marceli! Marceli! Zvolal jsem, zahled na přítele maličké Kitty utíkači do kuchyně. Proč se schováváš? Neodpověděl mi. A tu, syt tajnůstkářství, vzal jsem chlapce za rameno a odvedl jej do knihovny. Posaď se, řekl jsem, nabízeje mu lenošku, v níž tak rád se dával kníže. Posaď se a odpovídej mi podle pravdy. Plukovník chce, aby si šel s ním? Ano nebo ne?
1: Ne, děl chlapec s polekaným pohledem. Neřekl mi nic takového.
0: Oddychl jsem si. Ale současně jsem shledával, že moje přání je rozdvojeno, že nemám, co bych více řekl a že mě Marcel zklamal. Možná, že nemluví pravdu, napadlo mě. Avšak Marcelův výraz byl tak prostomyslný a zračila se v něm taková lítost, že jsem byl nucen uvěřit. Na konci cest, řekl jsem si, bývají často zatrachtilá překvapení, avšak ti, kdo se dnes vydávají do světa, nacházejí svá zklamání dříve, než vyšli. Jsou mdlí a unavení v 16 letech právě tak, jako ty v 50. Není, proč by ses znepokojoval, Bernarde. Marcel neodejde. Je pln odhodlání ve svých myšlenkách, ale skutek utek. Tu jsem byl jat lítostí a zdálo se mi, že svět je stár. Venku začínalo pršet. Obloha rozvláčných strastí, plná par, vcházela v hanebné účtování a otevřeným oknem proudila do knihovny mlha. Ospalý, mírný, pitomý klid kratochvíle, jak jej po léta znám a jak se mi do hlouby duše protiví, se přeléval jako příboj všednosti, která nepomine. Otřásl jsem se a jal jsem se mluvit o svých střevících, které jsou zralé pro pár příštipků. Prosil jsem, aby je Marcel odnesl k šéfci.
1: To, odvětil Marcel, vám nemohu slíbit.
0: Jakže, řekl jsem, pociťuje snahu urazit Marcela. Ty, klacku, mi odpíráš službu, kterou jsi mi povinen? Nestydíš se?
1: Pane Bernarde, odtušil Marcel, kdo ví, kde mě zítra bude konec?
0: Nemohu to již vydržet, nemohu tady zůstat, mně se to protiví. Je mi hanba, že vám to musím říci. Já uteču.
1: Zůstal jsem stát s otevřenými ústy a Marcel, zajíkaje se jako zpěvák, jel se mi mluvit o tom, že půjde, kam ho oči povedou.
0: Proč, můj příteli, otázal jsem se, dívaje se na toho chlapíka jako na šťastnou náhodu, jež nás svede k dostaveníčku.
1: Proto, odvětil, že jsou tak krásné dny, protože se snáší večer, protože jsou na všech stranách cesty a že si musím něco počít. Chtěl bych se podobat knížeti.
0: Tak, řekl jsem, ty odcházíš a tvůj plukovník o tom neví? Ty jsi mu to zamlčel?
1: Ne, odpověděl Marcel po chviličce ticha. Prosil jsem knížete, abych s ním směl jít, ale nikdy mi neodpověděl. Vyslechnuv to, spustil jsem na Marcela hrubě a užíval jsem výrazu, jež jsou hodny bandity.
0: Jak jinak jsem měl utajit svou radost?
1: Doznávám, že jsem tak pošetilý, abych se tu a tam pro toho nezdárníka rozehřál a chtěl jsem tomu předejít. V důvěrnosti této černé hodinky mě zaplavovalo veselí.
0: Venku zadupali dřeváky jednoho ze sluhů, jenž uháněl pod našimi okny. Když přešel a když utichl ten zvuk, cítil jsem já i Marcel, že naše sladké přátelství se utužuje. Ano, řekl jsem za toho přívalu lásky. Jdi si, kam máš namířeno, ty ničemo. Ale dej si pozor, ať tě za pár dní nepřivezou zpátky četníci. Máš nějaké peníze?
1: 50 korun.
0: Po chvíli jsme se dopočítali 60.
1: To je vše, řekl jsem, mimo poznámku, jež se mi nezdá nezávažnou.
0: Řekni pěkně nahlas, že odcházíš. A vezmi si sebou papíry, které budeš potřebovat. Neboť můj zlatý se mi ani zamák nelíbí, abys odešel zahradní brankou jako zloděj. To mi páchne hanebným dobrodružstvím. To není to pravé. Nikdo nemá práva, aby tě zdržoval. Ale jestli utečeš, dá tě náš pán vybubnovat na Krumlovském náměstí.
1: Já vím, odpověděl Marcel. Ale stydím se mluvit o tom, že jdu pryč. A že mám jiné myšlenky než ti ostatní. Prosím vás, řekněte knížeti, aby mě vzal sebou.
0: Já, odtušil jsem, mám být zapleten do tvých hloupých kousků? Co si myslíš, ty kluku ušatá? Učiním něco dočista opačného. Řeknu, kde tě mají hledat.
1: To neuděláte, dí Marcel a dodává, že musí vyhledat knížete. Nezbývá mi, než abych ho následoval.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

Ale vrátíme se zase tam, kde jsme začali. Do Mariánských lázní. Jsme v nich. Je červen. Modrá obloha je bez mráčku. Je červen. Uprostřed lesů všude kolem kvetou louky. Je přece červen. A ulicí mezi budovami lázeňských ústavů a vysokými javory a buky jde paní. Je drobná, malá, daleko ještě menší vedle těch třípatrových budov, vedle těch mohutných stromů, ale kolem ní, jako by vlála křídla prostoru a výšky. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti, jde s taškou v ruce a v duchu si možná opakuje, co má koupit. Ale její prsty jakoby spočívaly na klávesnici klavíru. Věděl jsem, že hrávala, hře učila, byla výbornou klavíristkou, měla četná vystoupení veřejná. Znal jsem také z mnoha večerních posezení u nich, jak se měnila, kdykoliv byla řeč o hudbě a jak ta křídla vznášející se kolem ní vždycky se náhle rozevlála a jak ten prostor mezi nimi se náhle rozsvěcoval, jak zněl. Paní Eliška Kubátová, jejíž muž primář Karel Kubát pracoval v Mariánských lázních snad 35 let, bohatýr života a práce. Muž, na nějž myslím nad slovy Williama Saroyana. Muž, kterého William Saroyan snad těmi svými slovy přímo mínil. Naučte se zhluboka dýchat, v skutku vychutnávat potravu, když jíte, a v skutku spát, když spíte. Dejte si co nejvíc práce s tím, abyste doopravdy ze všech sil žili. Smějte se jako ďábli, když se smějete, a rozhněváte-li se, hněvejte se dobře. Dejte si práci být živi. Tak jako tak dost brzy umřete. Kdykoliv o něm paní Eliška vyprávěla, říkávala Kubát. Nikdy jsem neslyšel, že by ho ve svém vyprávění nazvala jeho křestním jménem. Kubát, říkala. Mně se to líbilo. Když Kubát, začala paní Eliška svou vzpomínku, slavil padesátku, to byla velká sláva. A na polomu se sešlo mnoho lékařů, aby mu připili. Aby mu připíjeli. Primář Kubát, pokračuju teď, jak vidíte už za paní Elišku, měl tehdy starou černou pragovku, takový typ snad z roku 25, a tím vozem jel tehdy se svou ženou na polom. Tenkrát to byl hotel, dnes je to domov důchodců a je to, pokud to neznáte, v lesích, dost daleko nad lázněmi. Připilo se, připíjelo se. Co bychom si vykládali? Dovedu si to představit, protože vím, čím byl pan primář svým kolegům, svým známým. Tak tomu bývá. Muži si připíjejí, noc plyne, nikoli od minuty k minutě, ale od číše k číši. A ženy to vidí trochu jinak. Paní Eliška myslela na zpáteční cestu, na cestu tím starým černým vozem, na cestu lesy a kolem jezírka. Já věděla, vyprávěla mi 15 let potom večeru, že Kubát se mnou do toho jezírka vjede. Já jsem se v tom jezírku už viděla. A tak jsem se obrátila na jednoho z našich přátel. Pane doktore, máte mne rád? Vážíte si mne? To jsou slabá slova, paní Eliško, řekl ten lékař. Pro vás bych udělal všecko na světě. Tak pojďte se mnou, řekla mu paní Eliška, a rozmlátíme Kubátovi auto. To snad nemyslíte vážně, to přece nejde. Dobrá, řekla mu paní Eliška, tak já si najdu někoho, kdo si mne opravdu váží a kdo to pro mne udělá. Tady ten doktor prý už jaksi zaváhal. Rozbít auto? Ale proč? Proč? Protože, řekla paní Eliška, nechci skončit v jezeře. A protože je vyloučeno, aby Kubát tu zatáčku tam vybral. No, to ovšem byl důvod. A tak se ti dva vypravili před polom, kde stála zaparkována ta stará černá pragovka. Oba jsme se v tom moc nevyznali, vzpomíná paní Eliška, ale on vytrhal nějaké kabely z motoru, já vzala klíčky od dvířek a od startéru a zahodila jsem je co nejdál do lesa. Padesátka je velký okamžik. Primář Kubát byl velký muž a velké popíjení bylo tedy na místě.
Když potom přišla chvíle odchodu, vzpomíná paní Eliška s úsměvem plným něhy, a Kubár přišel ke svému vozu, pochopil, že je to moje dílo, ale mlčel. Odvezl nás tedy ředitel hotelu a Kubát mlčel celou cestu. Teprve před naším domem, když jsme zastavili, promluvil. Řekl mi, jdi domů, Eliško, já tam jedu zpátky. A bylo prý tehdy převelice těžké ho přesvědčit, že tam už nikdo není, že večer i noc skončili a že nadešel čas spánku. Tuhle historku jsme natočili kdysi pro pořad brněnské televize a dokonce dvakrát. Jednou ji vyprávěla paní Eliška, po druhé primář. Jeden o druhém nevěděli. A až do vysílání se nám podařilo jim utajit, že v tom pořadu vlastně vystupují oba. Smějte se jako ďábli, když se smějete. Nemohu přece říkat, že paní Eliška se smála jako ďábel. Neodpovídalo by to pravdě, byla to bytost křehká, laskavá. Ale smála se tak, jak se jen málo žen dovede smát. Naplno, nahlas. To nebyl onen společenský smích některých hostitelek, který nasazují ve vhodné chvíli, či ve chvíli, kterou za vhodnou oni považují. Smích ovládaný, způsobný. Ne, na její smích nemohu zapomenout. Slyším ho znít, slyším ho vybuchovat, slyším ho tryskat jako vodu z plavu. A znovu cítím, jak zaplavuje i mne. Jak mne strhává, jak šťastný proud. A jak i mne učí veselosti srdce, která je něčím jiným, něčím víc, než veselost mozku, rozumu a jejich výmyslů. Učila mne toho víc. Oba mne učili. Jak žít s tím druhým. Že každý život s kterýmkoliv druhým není jen procházením kvetoucího sadu, ale zmáháním těžkostí. Příliš často i bolestivým střetáním a trpělivým napravováním pohmožděných míst. Můj velký dluh. Slyšel jsem přednášku primáře Kubáta o Mariánských lázních. Jen jednu z přemnohých a jenom jednou. Slyšel jsem tuto jeho přednášku, při které fakta o chemickém složení pramenů střídal s anekdotami a soustředěný úžas posluchačů s řevem jejich smíchu. A říkal jsem si, měl bych s ním o tom napsat knížku. On by jí měl napsat. Já bych mu kladl otázky, on by mi odpovídal a tak by vznikl takový rozhovor lékaře s pacientem, protože v tom byla jeho síla největší. A že za ta léta přijal tisíce nejrůznějších pacientů. Přijal. To nikdy nebylo jen přijetí, jen přijímání. Vyslechnutí, poklep, změření tlaku, zjištění váhy, úkony běžné kdekoliv a všude. To bylo přijetí. To jste se ocitali v jeho rukou. On vás do nich bral, dovedl vás držet. Držet. Někdy jak v obětí. A jindy, když to bylo třeba, tvrdě. A taky jeho oči byly takové. Plné smíchu. Když byl na smích čas a k smíchu důvod. Když smích stačil, či mohl dokonce pomoci. A jindy plné příkazů, když bylo hůř. Vzpomínám, jak mne jednou ve své ordinaci prohlédl a povídá... Podívej se, Mirečku, říkal mi tímhle dětským jménem, kdykoliv chtěl, abych zbystřil pozornost. Podívej se, ty teď na nějaký čas vynecháš alkohol a včetně piva. Vynechám, primáři, řekl jsem poslušně a nerad. Tykali jsme si. Nabídl mi to už dávno, ale říkal jsem mu vždycky primáři. Ty, primáři. A večer dodal, přijď k nám. Eliška udělá kuře s nádívkou. Věděl jsem předem, jaké to bude kuře. Nejlepší kuře světa. Kuře olympijské, kuře na zlatou, kuře hodné Nobelovy ceny. A když jsem večer zasedl s ním za stůl, nalil mi francouzský koňak. Co mi to dáváš, primáři? Dneska ráno si mi přece říkal, že musím vynechat alkohol a včetně piva. Ovšem, že musíš, řekl primář. Od zítřka. Tak na zdraví. Sám jednou ležel v pražské nemocnici s infarktem. Bylo mu tehdy 55 let. Vezli ho výtahem z druhého poschodí dolů na elektrokardiograf a po skončení záznamu se vracel na svůj pokoj. Pěšky, protože výtah se někde pozdržel. Na schodech ho potkal primář oné nemocnice. Kde jste byl? Na EKG, pane kolego. A vy s infarktem jdete s EKG pěšky dvě patra? No to je sebevražda. V té chvíli si všiml, že primář Kubát má v ruce zapálenou cigaretu. A kouříte,
No tak to je sebevražda dvojnásobná. Já, pane kolego, řekl primář Kubát, umřít ještě nemůžu. A na EKG nevěřím. Prosím vás, a na co pak tedy jako lékař věříte? A primář Kubát odpověděl, na jednu cikánku. A ta mi uhádla z ruky, že nemůžu umřít dřív, než mi bude 80. Někdy se zmýlí přístroj, někdy člověk. Ale nemohu, nechci odpustit té cikánce, že se zmýlila skoro o 10 let. Stýkali jsme se s primářem Kubátem po řadu let, obyčejně v tom červnu. Jenom jedno léto jsem vynechal, byl jsem v té době na půl roku v Kanadě. A tam jsem se z dopisu své ženy dozvěděl, že panu primáři museli amputovat nohu. Lekl jsem se toho a bál jsem se toho příštího setkání. Ale bylo stejně krásné, šťastné, bohaté jako kdykoliv předtím. Jeho okolí, včetně lékařů a rehabilitačních pracovníků, nestačilo žasnout. Jaká síla zvedla tohoto vážně nemocného muže, naučila ho v neuvěřitelně krátké době užívat protézy a přivedla ho zpátky do jeho ordinace v léčebném ústavu Svoboda v domě krásného jména Palladio. Začali mu říkat železný dědek a říkali mu tak s úctou, láskou, obdivem, s pocity, které jen málo kdo k málo komu chová. Stará černá Pragovka zmizela. A pan primář Kubát jezdil od svého bydliště na své pracoviště, což byla vzdálenost jen asi 300 metrů, v takovém tom vozítku, kterému se říká motorizovaný deštník. A v zimě ho pracovník tohoto ústavu převážel na saních. A dál přijímal své pacienty, dál je bral do svých silných, něžných paží a dál halasivě vítal svoje pacientky. Ahoj, krasavice, pojď dál. A moje obavy i počáteční rozpak je rozbil hned při vstupu. Vstál, vyšel mi vstříc a povídá, tak co tomu říkáš, že mám státní nohu? Učil mne mnohému. Naučil mne také, že člověk po ztrátě nohy musí jít dál. Učil mne, že život nemá jenom jedno těžiště. Že přijdou chvíle, kdy těžiště je nutno přenést, sebevětší tíhu vyrovnat, opřít se jinde o něco jiného. Vytvořit si těžiště nové a jít. Jít. Kdykoliv mluvil o svých lázních, rozezněl se jimi a on jím. Zněl jimi jako harfa, jak rozhoupaný zvon, jak šťastný faun, jak vítr v korunách, jak třesk dvou číší při přípitku. Byl tvůj, mé milované město. Zůstaňme jeho.

0: Noc plná hvězd.
1: Já vám povím, ono celý to tažení do Ruska byl blbej nápad.
2: Jo, to neříkáte, Švejk. To neříkáte nic novýho, pane. To ví dneska celý německý generální štáb.
1: Jo, jenže oni to vědí teprve teď. Já už to věděl dávno.
2: Hold byste měl být německý generál, no?
1: Pane, já neumím nosit monokl. A potom vůbec, řeknu vám, třeba v tom Rusku je to všecko jenom německá taktika.
2: No ovšem, že je špatná německá taktika.
1: No, tak já jsem to nemyslel. Teď přece, podívejte se, sovětská armáda, tedy rudá armáda je zničená.
2: Už dávno, to přeci několikrát opakoval vůdce.
1: No právě. No a teďka Němci utíkají od velikých luk, od Stalingradu, od Kavkazu, od Mozdoku. Já nevím, odkud budou utíkat zítra. No ale před kým to teda utíkají?
2: Snad utíkají jen tak, aby se zahřáli. Proč by vlastně utíkali, když rudou armádu už zničili?
1: No vidíte. A ještě jedna záhada je v tom celém tažení. Proč už nejsou ve Stalingradě a v Moskvě a Grozným? Teď přece vůdce řekl, že až dá rozkaz, takže tam budou na šup.
2: Jestli vůdce nezapomněl ten rozkaz dát, třeba ta intuice ho hněte.
1: Intuice? No co pak o to? To by si mohl vzít trošku opí a to zastaví každou intuici. No, ale stejně nic nevíme. Jen se dohadujeme. Nejsme odborníci.
2: A takhle, kdyby jsme tady měli Moravce, to je vojenská hlava.
1: Vy myslíte pana ministra Emanuela Moravce?
2: Ja der berühmte Moravec.
3: Ajajajaja, das ist ein Soldat. Wenn dieser Soldat durch die Stadt marschiert, schließen die Mädchen Fenster und die Tür.
2: A co kdyby jsme mu poslali telegram?
3: Der Moravec ein telegram?
2: Natürlich, on nám všecko vysvětlí. Napsal bych mu klidně: Moravec, bitte erklären, was soll das bedeuten, dass die Wehrmacht so traurig ist?
3: Und was der Führer gedacht hat, když kecal, wenn er gekecht hat, dass že jako tato zima bude zlá, když říkal der Führer, ale ne tak zlá jako ta loňská, která byla zlá, ale tadle je horší.
2: Tohle řek?
3: Ve svém novoročním projevu.
2: Ale, no ale, to je jedno.

0: Já si myslím, že ten kabel by byl tak jak tak dlouhý, stálo by to moc drachem a pak, aby jsme Moravcovi taky neškodili.
1: Myslíte u Čechů?
0: O, co pak u Čechů, se mu nemůže nic, jak si tam už se mu nedá škodit. Ale u Němců.
1: O, tam to má dobrý. Der Moravec ist ein gemacht Mann.
0: Možná dnes, ale zítra to může být jiný. Jako ten blitz. Jeden den to byl blitz a teď je to nářez. Odpoutává se to od nepřítele. Dnes není nic definitivní.
1: Ani der Moravec.
0: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje,
1: kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.
0: Nikdy nic, nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může státi.
1: Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Noc s hvězdou.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky. Potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný. Co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo,
1: no. No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. No, je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo
1: ale
2: co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No.
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a dávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezké holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo, jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad, co odvez děvčata na Petřín do Bludiště.
1: Do Bludiště, a co, tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslel k Matěji, na pou.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku. No. No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
3: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
2: Jo.
3: No jistě.
2: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii
2: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.
4: Za hodinu bude půlnoc.
5: Posloucháte Stanici Hvězda.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Je před něma. Slunečko se štůzí na ten boží svět, země rozvicovaná jak šporhelt a nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěbetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opří ty obloci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terézo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a nakláňalo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí môžu zacíni se jecť. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíká až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tem jich probralo známé vrzání. Tydli vrz, tydli vrz, tydli vrz. To cvrček si ladil uslíčky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, a i dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumař. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk s ním do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čartovský plán zesumírovaný. Hodil jich někému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, keho jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali tyho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl věčně. Však prosúdil pěkných pár měřic. Strýc docházel jak prvním chalupám, už pozorno merčili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma a spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zedl hrnec kišky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tydli vrz, tydli vrz, tydli vrz. Ignáca vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prezvůstu nastavil k muzikantovi. A zase tydli vrz, tydli vrz, tydli vrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tydli vrz, tydli vrz, tydli vrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom paučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým ozemenem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od stěny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trávama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když ho lidé uviděli, tož nebyl k poznání. Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnout, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapěl v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na hůře, lebo byl tak zničený, že už se na nohách nemohl udržat. Až za týden, když obrátil celou jízbu na ruby, podařilo se mu cvrčky dopadnout, ale to už měl ze zdi aj Maltu okřápanou. A starý Kordula, že se jim ta lumpárna vydařila, byli každý den tak spity radostí, že jich musela stará večer vyzúvat z holén, když se dokulali z hospody. A tak se jednou, když byli zase i nastrojeni, jak vánoční stromek v hospodě, přiznali, že ty cvrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác se to dověděl, slovácká krev zabůřila, zavrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučeně aj expres takou pohubě, že jim vyjela z pantů a na levé ucho nečuli ještě ani 3 měsíce potom, kdy stáli před soudnou stolicou. Pán soudci, měli s těma dvouma cvrčkařama velikou prácu, lebo Kordula se nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesl zase Ignác. Dostal za tu facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v životě nezapomněl. Ale strýc Kordula také ne.

co přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti,

vážených chlapů. Ještěrka naložená v lihu, ženská, co přivede mě do průšvihu. Si moje tajné hříšné snění,

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi

když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: Noc plná hvězd.
1: Časopisy pro mládež. Mládí mé bylo neveselé, poněvadž mě mý pěstouni, jinak řádní lidé, předplatili Rajskou zahrádku a Českého Jinocha. Rajskou zahrádku redigoval páter Pohunek. Je význačné, že mnozí vynikající katoličtí pracovníci mají jména tak podivná. Vezměte si za příklad klerikála Kaňourka, Kopala a Škrdle. Páter Pohunek redigoval tedy Rajskou zahrádku, časopis jehož jméno samo již ukazovalo, kam člověk může to až dopracovat, vzdělává-li se již od útlého mládí ušlechtilou četbou. Když byl jednou svátek pátera Pohunka, který mne vyučoval náboženství v páté třídě obecné školy, byl jsem pověřen ještě s několika jinochy, kteří stejně jako já vynikali na oko přísnou zbožností, abychom odnesli dary, které naše rodičové poslali k svátku páterovi Pohunkovi. Já jsem nesl velkou láhev obilní kmínky, kterou dostal od otce spolužáka Pavla. Měl výčep kořalky a považoval tedy svůj dar za úplně přiměřený poměrům. Odnesl jsem tedy láhev a tak vnikl jsem ponejprv do redakce takového časopisu. Na stole, kam jsem obilní kmínku postavil, bylo už několik čtvrtek papíru rozepsáno. Byly to slibné začátky básničky. Rýmy byly již uchystány. Stačilo jen vyplnit mezery. Četl jsem Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. Spolužák Hornov položil na to všechno dort a za chvíli přišel dobrý páter Pohunek. První jeho bylo, že otevřel láhev kmínky a dal každému z nás po malé skleničce a odešel s lahví vedle, odkud bylo slyšet hlasité lokání. A vrátil se opět k nám s tou září nepochopeného světce v tváři a promluvil svým jemným hlasem. Ano, milé dítky, zde v tomto pokoji tvoří se rajská zahrádka. Zde andělé sletují se kolmé hlavy a tu, milé dítky, myšlenka za myšlenkou přichází a slyším nebeskou hudbu a již chystám pro vás ony pěkné básničky ve svatém vznícení. Tu verše plynou jako z tajemné hudby posvátné, jako když varhany zazní do ticha stánku božího. Tak je to. Odešel vedle a opět lokání neslo se k nám, bylo hlubší a sytější, známka to, že láhev se prázdní. Pak se vrátil s nožem, rozřízl dort, dal nám každému kousek a tak opět byla odkryta na bílých čtvrtkách papíru jeho velká tvorba v posvátném nadšení. Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. A rozloučil se s námi, odporučuje nám hojné odebírání rajské zahrádky za 3 zlaté. A tak opět byla odkryta na bílých čtvrtkách papíru jeho velká tvorba v posvátném nadšení. Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. A rozloučil se s námi, odporučuje nám hojné odebírání rajské zahrádky. Za 3 zlatky měli jsme

znamenalo, že jeden chlapec v jednom čísle ztratil, poněvadž se nemodlil. Nohu, otce, ještě jednu nohu, pak matku, na to sestru a ještě jednu nohu a nakonec bratra. Teprve toho napravilo a žebral pak bez svých tří noh u hřbitova. A tento hoch, malý jeník, vzdychal pak u hřbitova. Co jsem to vyvedl, můj Bože? Co jsem to vyvedl? Povídka jiná měla název Zlý Józa. Na většího padoucha se nepamatuji. Chlapci v jeho věku ojediněle vybírají ptáčata z hnízd, ale Zlý Józa vybíral celé kurníky a na katechetu vyplazoval jazyk a stal se z holomka drvoštěp. Pak se spustil úplně, měl malou chalupu v lese, nechal si růst vousy až po kolena, nemyl se, nechty si nestříhal a jednou se stalo, že zaklepal v bouřlivé noci mnich na dveře jeho spustlé chalupy, prose o přístřeší a Zlý Józa ho hnal do bouřlivé strašné noci. A tu noc boží posel uhodil do chalupy a Zlého Józu zastihl právě při nejlepším klení a sakrování. Povídka končila tím, že ho, Józu, našli ráno uškvařeného. Uškvařeného? Jak je to krásné slovo. To je přece pořádná pomsta. Vzpomínám při té příležitosti na jeden verš z básničky v klerikálním časopise Selský jinoch, kde napomíná rozšafný člověk nějakého lumpa. Jen sakruj dál, si nekřesťanský osel, a věř mě to, že bych se smál, kdyby jen do tě uhodil ohnivý boží posel. Jinak měly povídky v rajské zahrádce také tendenci, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Proti tomu se nedá ničeho namítat. A rád si vzpomínám na případ chudé růženky, jejíž poctivost se táhla přes tři pokračování. Byl štědrý den, rodiče růženky měli kromě své dcerušky doma jen jedno poleno. Šla růženka sbírat uhlí vypadlé z vozů s tímto nákladem. Šla s košíkem a plakala, neboť věděla, že jest to hřích. Uhlí bylo cizí. A kdyby ty kousky sbírala, byla by to krádež. Z právnického stanoviska ovšem jen zatajení nálezu. Růženka dosud nekradla, tedy řvala na ulici, až se lidi stavěli a mezi nimi jeden krásně ošacený pán. Doslovně stálo, že měl kožich stojící bratru za rohový dům. A ten pán v kožichu byl majitelem velkoobchodu s uhlím. Zeptal se jí tedy, proč tak řve. A když mu řekla, že jde krást a sbírat uhlí a že to je hřích a že radši zmrzne, řekl, s poctivostí nejdál dojdeš. A šel s ní do bytu jejich rodičů, dal jim 100 zlatých, poslal jim vagon uhlí a oce růženčina udělal vrátným svého paláce. Nemusím připomínat, že byl bezdětný a že růženku přijal za vlastní. To se rozumí samo sebou. V českém jinochu četl jsem později podobnou obměnu. Tam se jmenovalo to děvče Helenka a rodiče jí poslali na dříví do lesa. Rvala tedy v lese. Potkal jí pan hrabě, udělal z jejího oce hajného a Helenku poslal do školy. Dnes jest Helenka komornou paní hraběnky. Zdali jest stále poctivá, to se neví. Ještě se pamatují na jeden časopis pro mládež, a to Věstník misionářský pro Afriku a okolí, tedy i pro Čechy. V tomto časopise byla řeč o samých pohanských nemluvňatech, Číňani, Černoši a Indiáni. Poutavý byl článek, jak čínská matka chce dát pokřtít své novorozeně a s jakými obtížemi to bylo spojeno. Pravé vzbouření nastalo, vytáhlo vojsko, na obou stranách bylo plno mrtvých a raněných a v tom chumlu podařilo se misionáři pokřtít to děťátko. A když to provedl, usekli jim teprve hlavu. Matku narazili na kůl a pak tam stálo. Pokračování v příštím čísle. Pokračování však jsme se nedočkali, neboť ten misionář, který vydával ten věstník misionářský pro Afriku a okolí, vybral na všech školách předplatné a práskl do bot. Pak nám doporučovali Echo z Afriky.

A neboštík otec, když jsem chtěl na něm peníze na tento časopis, zavrtěl hlavou a řekl, milý hochu, to bude také zlodějna. A byl to přece nábožný křesťan.

jejich cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu, jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být

0: Noc s hvězdou.
1: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano. Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na ksivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano. Kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projektily má vlastní? No tak to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž... Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já se tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to ne, ale ne. Ne, já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. No. No. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12. No jo, tak to jedno... Máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4, no jo. No tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne takhle, hochu, to ne. To ne. Tak, když to ještě peši. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Serajlu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam byste se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no, tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no, tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No, ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, vem. Nimroda, kňourek. Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh, tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumný zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někač vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No, tak to bych tě tam mohl poslat jedině Bobíka z Perlštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho, podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali.

0: Noc plná hvězd.
1: Pojedeme, tenhle výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
2: Jo.
1: A za to židli, jo.
2: Ty to myslíš takhle, jo.
1: Ta židle, to je jako strom, jo. A jukne.
2: Jako ze zastromu, jo?
1: Jo.
2: Juk.
1: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
2: Juk. To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou?
1: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
2: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
1: No.
2: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má. A svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
3: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
2: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracující.
4: No,
2: družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčko, a svět byl dnes hned hezčí.
4: Já jsem tě čekala.
2: Hele, Voráčku, a ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
1: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
2: Tak to no slyšíš. Tak bych prosila, abys otevřela tu náruč.
4: No. Dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
1: No, panouš.
2: Leze to zní jako sklupatý.
4: Dobar.
2: Hele, když jsem viděl Voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
1: Dy.
2: Co?
1: Dy.
2: Dy.
1: Co dy? Kamarádi.
2: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
4: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
2: Teď ona nedá pokoj a budeš
4: šišat. Jen jsem se těšila.
2: Těšila. Děj rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi neřekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
4: No ale učitelské. Já to nemusím hrát s tebou, víš?
2: No.
4: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
1: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát a nebude.
2: Teda učitelské, umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni, vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
1: No, je to trošku.
4: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
2: To není pro nás.
1: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?

0: Noc s hvězdou.
1: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme prosím uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant.
2: Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas.
3: Prosím? Porodnice, vydavitá, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale.
1: A kolikže je jich? Je 3, no samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka?
3: Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
1: Že blahopřejete, jete, no to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, maus.
4: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
5: Praktik.
4: Jakmile se vrátí, nazdar.
1: praktik.

0: No výborně. Sestřička, co ve... 52 cm, no, tracek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne? No jo, to malej. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano? Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo?
0: Kluk? No ta Sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psala jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám, chlapečky došly. A že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, mausa služebník.

0: Noc plná hvězd.
1: Jsou početní výsledky, které byť byly naprosto přesné a správné, nechci přijmout a nemohu uznat. Na malém venkovském hřbitůvku v obci Ramatuel u Zdi je náhrobní kámen a na něm dva letopočty. 1922 a 1959. Odečteme-li první od druhého, dostáváme lidský věk 37 let a nad ním jméno Gérard Philippe. Vážený pane Filipe, projel jste mnoho zemí a hrál v mnoha městech. Nemohl jste si samozřejmě zapamatovat ta nespočetná setkání a seznámení, ale jedno bych vám chtěl připomenout. Bylo to v Praze. Přišli jste tehdy po svém představení do jednoho z těch krásných starých paláců, kterých má toto město mnoho, abyste tu jako členové Théâtre National poseděli a pohovořili se členy Divadla národního. Byl jsem v té době jedním z nich. Seděl jsem téměř vedle vás a vy jste vyprávěl. Ptali se vás na práci herce ve vašem divadle, na vaše plány. A hovor, jak už to mezi herci bývá, byl chvíli vážný, chvíli nevážný. Pronesl jsem tehdy, pokud mi to má znalost vaší krásné mateřštiny dovolila, několik poznámek, které, jsem už tak založen, patřili spíš k těm nevážným. Podíval jste se na mne. A když potom ve vedlejším sále po občerstvení těl byly nabídnuty i pochutiny duchovní, a když se všichni na vyzvání zvedli, aby tam přešli, zadržel jste mě a řekl, zůstaňte tady. Mluvili jsme spolu jen chvíli. O čem? Snažil jsem se vám, patrně marně, sdělit to, co sotva umím říci i ve své rodné řeči. To jest tu svou zvláštní, léta už trvající a léty rostoucí a hlubší lásku k Provánci. Netuše tehdy ještě, že vy jste se v tomto kraji narodil a že já v tomto kraji budu jednou stát s kyticí v řesu nad vaším hrobem. Byl jsem pak s vámi ještě v příštích večerech na různých recepcích a zdálo se mi, neberte to prosím jako domýšlivost, že jsme si rozuměli. Sám jste mne někdy ve zmatku mezi mnoha hosty hledal a když jste mluvil s někým závažnějším, nebo dokonce závažným, mrkal jste na mne aspoň přes jeho rameno, na dálku. Mluvil jsem s vámi trochu jinak než ti druzí. Mluvil jsem s vámi jako s mladým chlapcem, byť už zralým, než jako s hvězdou první velikosti. Bylo mi s vámi dobře, protože jste jako hvězda první velikosti zůstal tím mladým chlapcem z jižní Francie. A pak jsme se spolu a vedle sebe ocitli při zvláštní příležitosti. Konalo se odpoledne francouzské poezie a velký sál pro 3000 lidí byl přeplněn. Nechci, vážený pane Filipe, podezírat nebo podceňovat naše obecenstvo. Je vyspělé, je dobré. Dovoluji si však pochybovat, že zájem všech, kdo byli přítomni, patřil poezii vaší země. Ale byl jste tu vy. A ti, kdo se nedostali na vaše představení, by byli přišli, i kdybyste byl v tom velkém sále, jenom mlčky poseděl. To, že se k tomu ještě recitovalo, bylo pro některé něčím navíc. A jiní tu byli přesto. Říkal jsem tehdy Vironovu závěť, Préverovu Barbaru a spolu s vámi a vedle vás Svobodu od Paula Eliara. Vy francouzsky, já česky. Ještě v zákulisí, ještě před vstupem na scénu, jste za mnou přišel a rozvinul se mezi námi dialog typicky herecký. Řekl jste mi, doufám, že to čtete. A já vám odpověděl, že ne, že to chci říkat z paměti. Ovšem to nemůžete, odporoval jste mi, protože já to budu číst. O, prosím, řekl jsem vám, to je vaše věc. Já tam jdu bez knihy. Mám z této chvíle sporu společnou fotografii s vaším krásným věnováním. Jak skončil? Uzavřeli jsme spolu pevnou dohodu a u mikrofonu jsme potom stáli vedle sebe, každý s knihou v ruce, nahlížejíce oba chvílemi do textu. Ale vy jediný v celém tom velkém sále jste věděl, že já mám v ruce básně Vironovy. Proč to vypravuji? Abych ještě po letech na sebe nechal padnout odlesk vaší slávy? Ne. Pro svou potěchu to vypravuji, protože to bylo jedno z nejvzácnějších, nejlepších setkání v mém životě. Pak přišla ta zpráva. Nemyslím na to, co říkala, co znamenala. Myslím znovu na ty chvíle smíchu, společného smíchu. Právě na ně myslím, zatímco opouštím Saint-Tropez a mířím nahoru do kopců k městečku jménem Ramatiel. Jsem Saint-Tropez potřetí ve svém životě, ale teprve teď jsem se dozvěděl, že váš hrob je pouhé čtvrt hodinky vozem odtud. Při své druhé návštěvě jsme tu zabloudili. Hledali jsme místo k stanování a vyjeli na cestu od moře k svahům. Na cestu vroubenou těsně rákosím vyšším než náš vůz. Jeli jsme tím zeleným tunelem dlouho, dost dlouho, příliš dlouho, ztrácejíc se už pomalu naději, že vůbec někde skončí, že se otevře a propustí nás do volné krajiny. A teď čtu v knize Kratší než vzdech vyprávění vaší ženy. Jen na jednu cestu jsem se nevrátila. Je vroubená rákosím, které se nad ní skoro zavírá, takže jedoucí vůz je rozhrnuje. Šelest dlouhých stvolů děti okouzloval. Natahovali se co nejvíc, aby je polapili, a my, aby si neublížili, jsme jezdívali krokem. To je vyprávění o vašich cestách ze svahů k moři. Je to snad táž cesta? Nemůže to být jiná. Teď už to víme. Vede tím směrem k těm místům, kde jste trávil svoje volné dny a kam teď při své třetí návštěvě tohoto kraje jedu za vámi. Stál jsem pak nad břečťanem vašeho hrobu, kde oba stromky, jak píše vaše paní ve své knize, přerostly už zeď a vidí moře. Stál jsem nad místem, kde ležíte v kostýmu Sida, jeden z přečetných obrazů své krásné země, jejího mládí, její odvahy. Uvědomil jsem si tu také, že jste nehrál D'Artagnana. Měl jste ho zahrát. Vím, zahrál jste cosi jako jeho bratra, toho krásného potřeštěnce Fanfána Tulipána. Ale právě tato vaše role mi bude vždycky připomínat, že jste nehrál D'Artagnana. A to je škoda. Pak jsem se zeptal, kde jste tady trávil svoje dovolené. Ukázali mi cestu a já tam zajel. Byl už skoro podvečer, bílé okenice a bílé dveře byly zavřeny, nikdo tu nebydlel. Opodál pracoval nějaký muž. Ptal se mne, co tu hledám, a já mu řekl, že jsem chtěl vidět váš dům. Přikývl, pozdravili jsme se a on poodešel za svou prací mezi stromy sadu. Chodil jsem okolo a přes přibývající šero, přiznávám se, snad mi to prominete, jsem tu udělal pár snímků. Ty bílé dveře, ta bílá okna. A pak jsem si tu k té růži ze zahrady Frederika Mistrala a k vavřínu od Paula Cézanna utrhl u vás malou snídku zeravu. Sjížděje pak dolů k Saint-Tropez a cestou po pobřeží přes Rafael a Cannes jsem vzpomínal na večer, kdy jsem byl s vámi naposled. Bylo to opět v jednom z těch starých pražských paláců. Bez tepl nadšení, plánů. Chystal jste tehdy svůj nový film a my vám přáli mnoho zdaru, mnoho zdraví a připíjeli na vaše sny, na jejich uskutečnění. Pak přišlo rozloučení. Podal jsem vám ruku, něco řekl, něco chtěl říci. A vy jste ještě s několika svými kolegy opustil místnost a vyšel na schodiště. Bylo to široké, kamenné schodiště, klesající dolů dvěma proudy. Vyšel jsem také a zavolal vás zhora ještě jednou. Otočil jste se a zamával. A pak jste odcházel. A pak jste odešel. Bok po boku svých přátel. Bok po boku svých nesčetných přátel, žijících i mrtvých. Už zády k nám. Tak, jako už kdysi někdo jiný. Jste už navždy odcházel širokým, krásným nebem Francie.
2: Jsme na vlně bezpečí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Ty tuzemské nebe, víte, to je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry své ráznou.
2: Ovšem, jako myslíte své ráznou jaksi stran toho vyšívání své rázu, nebo jak?
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si své ráznou jako spíš své bytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru. V průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: Ano, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět i co, která zem nám skýtá, tu to, tu tam, tu tu, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem například takové Norsko, to by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty
2: Fjordy. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z nějakého proje.
2: No, prostě parašutisti zapustili ponorky do Třeboně. Najednou lobě je rybník, mě to se hází v síti, pane.
1: A... Ona je to 5-kilová ponorka.
2: A jo, 5-kilová. Co taková ponorka jikernáč, tam má někdy i 3 pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpedka. A Vaňa přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když se nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, lidvom populér.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: Rozvahou volme štedy, pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebelí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Reimannein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je slumovat.
1: Ale zase je tu oprava, že my chcem tlí nebe mít aspoň trošku doprava.

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže, každý den sto nových přání má. Kvůli ní snad vyletím snad z kůže, protože

0: Noc plná hvězd.
1: Stejně taková podivná věc, Onehdy taky, onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
2: To si, Jirko, musíš zvyknout, lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistuju ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda. Nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
1: Například?
2: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
2: To nebyl strýc, to byl ras.
1: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
2: Mění v tom bylo.
1: To uznávám, to je potom tragédie.
2: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotový námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
1: No, kerej.
2: No, kerej. Třeba takovej... Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
1: Balžám?
3: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám, nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
3: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Honoré de blamáš, ano.
3: Možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo?
3: Lingvisti, to slyšíš taky prvně.
1: Ano, ano.
3: My to vyslovujeme honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
3: Ano.
1: Dost blbě.
3: Ale nebudeme se přijít, ano, je to prosím, trapný. Říkejme mu zkrátka důvěrně honoré de.
1: Honoré de Blm můžeme říkat ještě.
2: Jo, tam jsme stejní a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím.
2: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, který měsíc? Červen, červenec?
2: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
1: No. Když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
2: 3 a 9 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3, 9?
2: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
2: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
2: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
2: Tak já sedím takhle na zahradě ve Slivenci.
1: Pod pupenci?
2: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci a vedle...
1: Co, oběšenci nebyli?
2: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
2: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačil na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
2: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
1: Ne, pardon, vrať se do Slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
2: Naposled to říkám.
1: Ano.
2: Sedím na zahradě ve Slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
1: Aj, krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívá?
2: Tenhle.
3: takovejhle kousek metrovej chyběl.
1: No počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
2: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
1: A co je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré Dub vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde, takhle ne?
2: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
1: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
2: Kdo nám psal?
1: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo.
2: A je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovou.

0: Stanice Hvězda.
1: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.

pak dopadne docela naopak. Dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes. Protože ani ten pes není dnes definitivní, neví se, zdali se, zepsal k němže stát. No, moc krát děkuji. To je fakt dobrý text. Zvláště teď před těma volbama, jestli je to u nás, nebo jestli je to v Německu, nebo všude jsou nějaký volby, Francouze, že jo. No, tato píseň tu by mohli přeložit do všech jazyků. To se prostě hodí. My se s váma pomalu rozloučíme. Ale neradi, že jste hrozně sympatický všichni. Jo? Tak to jsem ráda. Krása.

0: rozloučíme se krásnou skladbou, kterou napsal Sting.
1: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co

neumím, možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy, jenže co s tím, když mě to tak baví. Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cíli.

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně.

0: noc s hvězdou.
1: Byl dobrý rok, slunečka jde ještě dostatek a haluze se pod střešněma jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňu, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všech střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně, ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek čmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zloděja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stoupli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvor zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ti tu mlsnou hubu zlískám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbí a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přešprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase jí nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súká střešenky do sebe, obrizoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šúlali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žoh důle. Ostálali vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli, hlava nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které sám uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když sa pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplotu lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty maškaro? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných rteplí a z kýšky. Jak uhlédl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohlédli na fukárku a pravili, Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo. Co, pane Rado, pár střešní? Kdy ten paskřivě z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Súci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu za halenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuni.